0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil Tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte prosím vás pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte prosím vás sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je ta mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
1: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
2: kočinka
1: se jmenuje, pochází z Číny.
2: Tamhle ten šedivý, drobný.
1: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo. Aha. Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
2: No vidíte, zakrslý kohouta dělá vůdce.
1: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
2: Ano.
1: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
2: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
1: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrsty kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
2: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
1: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
2: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
1: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
2: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
1: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
0: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u

0: Není tak vždycky s tím jde něco udělat.
1: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je. Napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
0: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo. Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržné dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat raková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
1: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
0: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
1: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a pobouřit nové.
0: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladené vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
1: Můžeme se nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
0: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit. Na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
2: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas. Pozvám.

0: Hospodářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Know We Me, Know We Knew.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Když

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

rohu. Stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Litoval má novou sportovní halu za více než 90 milionů korun. V centru Olomouce bylo letos odchyceno 23 nutrií, které jsou invazivním druhem. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa s Itálií. Dnes má být zataženo s přeháníkami postupně slunečno. Naměříme až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Litovli včera otevřeli novou sportovní halu. Její stavba u zdejší Sokolovny začala loni v dubnu a přišla na 91 milionů korun. Město ji financovalo pomocí úvěru a zhruba 30 milionů korun dostalo od Národní sportovní agentury. Projekt litovelské haly se musel po předloňských povodních upravit. V jím okolí vznikly i tzv. Protipovodňové ploty, říká vedoucí městského odboru školství, kultury a sportu Vlastimil Habrman.
3: My jsme nakonec oproti projektu jsme zvedli výšku podlahy v hale o 30 cm, aby jsme se dostali nad hladinu té povodně z roku 24 a současně s halou, a to už byla potom jako jiná akce, jsme rekonstruovali tady to oplocení.
2: Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií, pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
2: Olomouc bude pokračovat odchytu nutrií. V centru města letos odborníci odstranili 23 těchto bíložravců. Řekl to vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Lojka. Nutrie ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Jejich šíření podle Lojky přispívá i to, že lidé často přikrmují. Radnice letos na odchyt nutrií vyčlenila 100 000 korun. Velká Bystřice na Olomoucku hostí tradiční festival Lidový rok. Amfiteátru až do neděle vystoupí folklorní soubory z celého Česka a také z Mexika, Portugalska nebo Ukrajiny. Součástí budou i řemeslné dílny pro děti a pouťové atrakce. Dnešní program začne v centru Velké Bystřice v dopoledních hodinách. Upřesňuje ředitel festivalu Petr Nakládal.
5: V sobotu jsou na programu vystoupení dospělých folklorních souborů, a to už od 11 hodin a potom odpoledne v amfiteátru. Vyvrcholí vše vystoupením zahraničních souborů v 21 hodin a v neděli doplní dětské soubory.
1: Sport.
2: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla z 21 body Julie Pospíšilová. V neděli se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi titulu Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále. Další dva týmy čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších 8.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšti nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská kvůli stavbě cyklostezky. Omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc, přeje Tomáš Kedzior. Máme 5. září, pár minut po 5. hodině a ranní vysílání přinese příjemné písničky k příjemnému vstávání, zajímavé tipy na zajímavé akce a oblíbené rubriky. Třeba teď do 17:30 budou dvě, kalendárium a co v učebnicích nebylo. Přejeme dobré brzké víkendové ráno.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: 4:06 a 2 minuty. Dneska čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno, případně skoro jasno. Teploty dnes odpoledne 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a mírný severozápadní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
3: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.

0: na čase být.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit, podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 6. zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ve Staré Červené vodě na Jesenicku se podařilo obnovit další lokalitu poničenou předloňskými povodněmi. Obyvatelé se dočkali opraveného parku. Dělníci tu vysadili novou zeleně, opravili chodníky a přibyla i nová socha. Práce si vyžádali více než 2 miliony korun. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na váhách AI skenery. Ty mají pomoc lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Na tradiční oslavu konce sklizně dnes můžou zájemci vyrazit do areálu Ovčína v Bílé pod Pradědem na Jesenicku. Na programu jsou koncerty, žonglérská dílna nebo ukázka zemědělské techniky. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. Desítky tisíc lidí se sjeli do Bělehradu, kde dnes bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Radka Mladiče. Ten si v Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Pohřbený bude v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Ze sportu wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém US Open do osmifinále. V třísetové bitvě porazila v New Yorku domácí Hlejovou ve třech setech. Ve třetím kole naopak dohráli Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšti nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane mírný severozápadní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ve Štamberku jsou uzavřeny ulice Havlíčkova, Komenského a Paloukova. Stavební práce to potrvají do 3. listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: hodin 38 minut. Dobré ráno přejeme všem, kteří v sobotu brzy ráno poslouchají. Ohledneme se za včerejším sportovním zápasem. Fotbalisté prvního SK Prostějov v 7. kole druhé ligy hostili Táborsko, se kterým díky gólu v nastavení remizovali 1-1. Přitom vstup do utkání domácí Hanáci neměli špatný.
1: 20-25 minut do toho udrženého gólu jsme zápas měli pod kontrolou. Hráli jsme velmi dobře, soupeř nevěděl, co s náma. Jsme si byli schopni vytvářet i střelecké příležitosti, kde jsme samozřejmě jakoby nedůrazní. A pak z prvního rohu inkasujeme a tak, jak to bývá takovou pro nás tradicí, jak to s náma lehce zamává.
2: První střele na bránu jsme dostali gola, takže to určitě není ideální. Snažil jsem se zůstat v zápase, pomoct klukům nějakýma zákrokama, tu držet je v utkání, což nějakým způsobem se povedlo. A pak už jenom kredit klukům, že v poslední minutě tlak ve vápně a dokázali jsme vyrovnat.
3: Komentovali průběh utkání trenér Prostějova Bohuslav Pilný a brankář Daniel Kerl. Alespoň bod Hanákům zajistil v nastaveném čase hlavou po rohovém kupu střídající obránce Dominik Fischer. Ten spolu s dalšími defenzivními hráči zahustil prostor před brankou soupeře a gól byl na světě.
1: Prostě dali toho Lukáše Jedla na hrot, poslali jsme nám ještě dalšího stopera, aby jsme prostě v tom jejich vápně měli nějakou jakoby vejškovou převahu a konec jsme ten zápas vyrovnali.
2: Teď musíme odpíchnout se i od toho, že jsme vyrovnali vlastně v poslední minutě, stejně jako v Příbrami, že ty zbraně neskládáme do poslední minuty, bude to i jako o nějaký mentální stránce, kterou si myslím, že máme silnou.
3: Silný rozhodně není zdravotní stav týmu. Ze zápasu kvůli otřesu mozku odstoupil Marek Kejř, který přitom už jedno zranění hned v prvním kole prodělal. A mnohem déle si zřejmě nezahraje nejlepší střelec týmu Aliu Imrana, který odstoupil z předešlého pohárového utkání ve Všechovicích.
1: Vázi potrhaný v tom nejlepším, když se dostával vlastně do té fazony a my jsme si říkali, že tady třeba v zimě nebude, tak si myslím, že se objeví za půl roku max nejdřív. Se nám to hrozně opakuje, co se týká těch zdravotních trablí, protože ten Mára Kejš neví, kde je, ten tam se dělá lovice, proč se na něco ptal. Takže jako ten zdravotní stav nás trošku začíná jakoby strašit. Máme anglický týden ve středu Olomouc, pak jdeme do České Lípy a budeme samozřejmě se snažit se dát co nejvíc dohromady. Samozřejmě doufáme, že se nám brzo začne vyklusávat Honza Karlec. Jsme nemohli mít ani toho Jakuba Matouška, který měl žaludeční problémy, takže mi to tak nějak lepili všelijak a prostě ten bod bereme.
3: Zakončil s trpkým úsměvem trenér Bohuslav Pilný. 6 bodů po 7 kolech ponechává Prostějov nebezpečně blízko sestupovým příčkám. A to už ve středu v Molkapu budou Hanáci v regionálním derby čelit ligové Sigmě Olomouc. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5.44 o dešti se zpívalo v téhle písničce a s deštěm počítejme. Dnes ráno a dopoledne přeháňky a postupné potom ubývání srážek, přecházení té oblačnosti od západu na východ a potom bude odpoledne polojasno nebo i skoro jasno. Teploty dneska od 20 do 24 stupňů, jeseníky kolem 15 a mírný severozápadní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

93. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc zve na akce, které se konají třeba velmi brzy ráno. Jsou to rybářské soutěže. Máme jich poměrně hodně, třeba na rybnících Dračky v Dřevohosticích mají rybářské závody. Startuje se v 7. Na vodní nádrži Harta u Počtátu také mají rybářské závody. Tady je to pro mládež. Školní zahrada u bývalé mateřské školy v Žravicích, tak tam chystají gulášek. Účastníci se budou scházet už 8. Vaření od 9 a ochutnávky od 13 hodin. No a Gulášfest mají dneska třeba také v nedalekém Podhoří po celý den.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hygienice ukončili opatření v Jesenických lázních po střední chřipce. V okolí Vysovic se pohybuje medvědice z mláďaty. Město vydalo varování. V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Budeme mít zataženo s přeháníkami, postupně slunečno. Naměříme až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajští hygienici ukončili tento týden protiepidemická opatření v Preznicových lázních v Jeseníku. Zavedli tam minulý měsíc kvůli zvýšenému počtu lidí se zažívacími potížemi. Poslední případ hygienici zaznamenali minulé pondělí. Dohromady jich bylo 144. Situace v lázních je podle mluvčí krajské hygienické stanice Markéty Koutné stabilizovaná.
3: V rámci epidemiologického šetření bylo bakteriologicky a virologicky vyšetřeno celkem 56 osob. Norovirus byl laboratorně potvrzen u 2 osob. I nadále je doporučeno důsledně dodržovat nastavené hygienické a sanitární postupy, zejména ve stravovacím provozu, s cílem předcházet opakování obdobné situace.
2: Medvědici se dvěma mláďaty zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vysovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vysovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, ať nevenčí psy na volno a jsou opatrní při pohybu v přírodě. Medvěd se v regionu objevil také před 2 roky. Tehdy jeho pohyb v okrajové části Zlína potvrdili podle městské policie stopy. V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl utržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. V jízdě do vrcholu se dnes utkají cyklisté v Hlubočkách na Olomoucku. Prezentace účastníků tradičního závodu s názvem Štrauzák začíná o 9:30 u hotelu Hluboký dvůr. Trasu dlouhou přes 4 kilometry si budou moct vyzkoušet děti i dospělí, říká za organizátory Milan Hrdý.
4: Chtěl bych vás pozvat na akci Štrauzák. Je to cyklistický závod pro všechny věkové kategorie, od malých dětí až po starší lidi. Velká trať je 4400 metrů, převýšení 250 metrů. Start je na hotelu Hluboký dvůr, kde bude i prezentace. Sport.
2: Volejbalisté Štěmberka odehráli druhé přípravné utkání na novou sezónu extraligy. V regionálním derby zdolali Přerov 3-1. Utkání hodnotí štěmberský trenér František Bočkaj.
5: A bolo tam cítiť nejakú zrejme lokálnu rivalitu medzi tými hráčkami, ale to je asi normálne. Ja som rád, že tie prvé dva sety naozaj vyzerali tak, ako vyzerali. Malo to náboj, malo to aj kvalitu. Potom to už čím ďalej plynul čas, tak to išlo dole, ale my sme naozaj náročný týždeň u jedných, u druhých. Dámy nám to povedali, dali nám pocítiť, že proste majú toho dosť, takže brali sme aj na to trochu ohľad. Počasí.
2: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháníky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku je dnes i zítra uzavřena silnice v Dubu nad Moravou od zdejší křižovatky až po konec obce směrem Brodek u Přerova. Koná se tu tradiční dubská pouť.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Plánujete o víkendu nějaké nákupy? No je to dost možné. A pokud vás při takovém nakupování třeba využíváte samoobslužné pokladny, tak možná při skenování produktu vás netěší zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Tuto nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které dokážou produkty rozeznat. Na pokladny je instalují některé obchodní řetězce a reportáž na tohle téma vám nabídnu ještě do 6:30. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc v sobotu 5. září u mikrofonu s Tomášem Kedziorem a také s oblíbenou rubrikou Stalo se před 100 lety za pár minut.

0: Stalo se před 100 lety.
1: S Ditou Vojnarovou v 6 hodin a 12 minut. I před 100 lety se samozřejmě hledělo na kvalitu vody. Tehdejší redaktoři zjistili, že obyvatelé Olomouce a okolí neměli tušení, kde stojí vodárna a jak vypadá její zařízení, a tak o tom psali.
2: Městská vodárna se nacházela mezi tratěmi k Zábřehu a ke Šternberku. Šlo o nevelkou budovu, ve které stály parní kotle a dva čerpací stroje, každý o výkonnosti 5000 metrů krychlových vody za 24 hodin. Pravidelně byl v činnosti, jak se psalo v článku, pouze jeden z nich. Spodní voda, kterou tenkrát Olomoučané pili, se čerpala z hloubky 9 metrů z pískových vrstev. Terén vodního pásma byl velmi příznivý, neboť okolí vodárny lemovaly lesy a louky. Vrstvy slínu tvořily izolaci mezi vrchní vodou a spodními proudy. V nejbližším okolí stálo 5 velkých vycementovaných studní, do kterých se spodní voda zhromažďovala. O něco níže pak velký jímač vody, do kterého se potrubím pouštěla voda z jednotlivých studní, odkud se strojem čerpala a tlačila do rezervoáru umístěného na tabulovém vrchu na Nové ulici, který pojmul 120 metrů krychlových vody. Odtud se pak vlastním tlakem voda rozváděla do celého města. Před 100 lety mělo potrubí 60 kilometrů.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm a minutka, teď ráno a dopoledne čekejme přeháňky, postupně ubývání srážek i oblačnosti a odpoledne bude slunečno. Teploty 20 až 24, v Jeseníkách kolem 15 a vítr mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Co tě znám?

0: 6 hodin 22 minuty, dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Rychlejší a pohodlnější nákup, tak to se slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh, třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. Technologie AI se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu a pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože jedno z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s porkem. Jak jste s tím spokojený?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Půl sedmé zprávy a Gabriela Adámková.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Letovli otevřeli novou sportovní halu. Její stavba u zdejší Sokolovny začala loni v dubnu a přišla na 91 milionů korun. Město ji financovalo pomocí úvěru a zhruba 30 milionů korun dostalo od Národní sportovní agentury. Dnes od 10 do 15 hodin si zájemci mohou nový areál prohlédnout. V Česku pracuje přes 60% práce schopných vězňů. Zájem by jich mělo víc, vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za 10 milionů korun přímo v areálech věznic. V Rapotíně na Šumperku se dnes koná sklářský den. Akce začne v tamním muzeu sklárny ve 14 hodin. Návštěvníci uvidí ukázky foukání skla. Sami si budou moci vyzkoušet například broušení, kování nebo malbu na sklo. Na programu je také otevření řemeslné dílny. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Ze sportu české basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Ve skupině D čeká české reprezentantky ještě Čína a obhájkyně titulu ze Spojených států. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přeháníky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku v Horce nad Moravou je uzavřena ulice Olomoucká v úseku od železničního přejezdu směrem do obce. Stavební práce to potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl sedmé a 2 minuty. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc a za chvilku se zaměříme na zdraví. Budeme si povídat o nové léčbě akutní plicní embolie.

0: jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
1: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
0: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
1: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
2: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
1: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
3: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
4: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
3: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
1: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:45 a minutka, meteorolog Tomáš Ostrožlík je připraven na telefonu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak je právě teď v Olomouckém kraji?
2: Přechází nás studená fronta, takže je zataženo, vyskytují se přehánky v Jeseníkách, tam je i trvalejší déšť, teploty jsou na ráno docela vysoké, kolem 17 stupňů, na horách je kolem 11 a vane severozápadní vítr, který teď v oblasti fronty je i silnější, kolem 7 metrů za sekundu.
1: Předpokládám, že se to asi vyprší, že se to přežene a bude potom pěkně, jak to vypadá?
2: Ano, ten dnešní den ráno a časně dopoledne musíme počítat se zataženou oblohou a deštěm, ale ten poměrně rychle odejde k východu a již kolem poledne se bude vyjasňovat. Na horách tam zůstane oblačnosti o něco více, může se tam i odpoledne ojediněle vyskytnout přehánka, ale jinde půjde spíš o polojasné, později večer jasné počasí. Teploty dnes budou ale o dost nižší než včera, většinou v rozmezí 21 až 24, na horách kolem 15 a vítr ten bude foukat ze severozápadu rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Podívejme se na počasí v noci a zítra.
2: I v noci čekáme málo oblačné počasí, jasno, polojasno, pouze na severu v Jeseníkách se může objevit i přehánka. Teploty v noci klesnou na 13 až 9 stupňů, vítr ten bude mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra očekáváme skoro jasno, během dne kupovitou oblačnost, již bez přeháněk, ale teploty ještě o něco nižší než dnes, většinou kolem 20 stupňů, na horách kolem 13, vítr mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Tomáš Ostrožlík, máme 6:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se

0: naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
2: Největší národopisné oblasti na Moravě?
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: 6.51, dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc se vydá teď na sever kraje ochránit domy před přívalovými dešti a zároveň zadržet vodu v krajině v době sucha by měla opatření, která dokončují dělníci v lokalitě pod Křemenáčem v Písečné. Podobné úpravy chystají i některé další obce ze severu a na místo se vydala reportérka Sabina Millerová.
1: A při těch přívalových deštích se stává, že voda, která zde teče z okolních kopců, se pak vylívá ven na to parkoviště, zaplavuje nejenom plochu, kde stojí auta, ale i okolní zahrady.
2: Popisujeme situaci za zdravotním střediskem v Písečné starosta Jan Konečný, který v komunálních volbách kandiduje za hnutí za spokojené občany. Právě takovýmto situacím by měla částečně zabránit současně realizovaná opatření.
1: Hlavně doufám, že nám to pomůže zadržet vodu v lese a méně ji pak doteče do zastaveného území obce.
2: Na úpravách se pracuje od srpna. Důvodem byla především útněná půda, vysvětluje odborník na zadržování vody v krajině Miroslav Kubín.
3: Když jdeme tomu těžké stroje, vyváží dřevo z lesa, nebo se pohybují různě spontánně po tom lese, tak utlačují půdu a to je právě ten moment, kdy voda dešťová nemůže vsakovat a stéká po těch kolejích na cestu, po cestě potom do nějakého rigolu a z rigolu velmi rychle do vodního toku.
2: Půda a cesty v Písečné se upravují pomocí 4 typů opatření. Patří mezi ně například takzvaná jáma hráz jáma, šachovnice nebo tůně, pokračuje Kubín.
3: Kde se nahromadí voda během přívalové srážky nebo nějaké bouřky a může tam pomaličku vsakovat. A tam, kde jsou příhodné místa, aby byla celý rok třeba voda, tak to jsou zase hodné místa pro obojživelníky. Takže jsou to vlastně i opatření na podporu života v lese.
2: Opatření, která jsou už téměř hotová, si vyžádají necelé 2 miliony korun, dodává Konečný.
1: Přispěla na to organizace Člověk v tísni z povodňové sbírky.
2: Podobná opatření plánují také v sousední České Vsi, popisuje starosta Petr Mudra, který v říjnových volbách kandiduje za hnutí Naše obec.
4: My máme vytvořenou studii krajiny a teďka dokončujeme právě studii v lese a hotová by měla být v průběhu října. Příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
2: Opatření na zadržování vody v krajině plánují také ve Vápené. Podle starosty Leoše Haniga, který v komunálních volbách kandiduje za stranu Srdcem pro Vápenou, byly hlavním impulzem povodně.
5: Takže jsme už i v té studii, kterou máme zpracovanou, počítali s tím, že nějakým způsobem bychom chtěli nějak zpozdit tu záplavovou vlnu, protože my jsme obehnaní kopcema a tak jak asi všichni letos vidíme to obrovské sucho, které kolem nás, tak jsme přesvědčeni, že pokud ta voda zůstane na kopcích, tak bude i pod horama.
2: V současné době vedení obce jedná s majiteli lesů.
5: Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
2: Podobná opatření se na Jesenicku realizovala už v minulých letech, a to například v okolí Širokého Brodu nebo Bílého potoka. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řidiče od příštího týdne čekají dopravní komplikace na dálnici u Prostějova. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Jeseník hostí tradiční multižánrový festival Jesnění. Dnes čekáme zataženo a přehánky, později slunečno a maximálně 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Příští týden v pondělí začnou opravy dálnice D46 u Prostějova. Silničáři obnoví v Držovicích mostní římsy. Práce si vyžádají více než 2 miliony korun a potrvají zhruba měsíc. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Řidiči budou po dálnici ve směru do Olomouce jezdit jedním pruhem. Musí počítat také s tím, že úsek pod mostem se dočasně uzavře, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 620 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období v loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
2: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z BESIPu.
3: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
2: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
4: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
2: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Jeseník hostí tradiční multižánrový festival Jesnění. Lidé ho můžou navštívit ve smetanových sadech, divadle a muzeu. Dnešní program začne v 10 hodin procházkou po okolní krajině. Zájemci si můžou také vyrobit hudební nástroje nebo dekorace, dodává mluvčí přehlídky Natálie Durčáková.
5: Do petek a flašek si budeme vyrábět hudební nástroje, bubínky, kastanice a tak podobně. No, zajímavá bude určitě také Luxfer botanická dílna, ve které vlastně budeme propojovat staré Luxfery a botaniku, rostliny. Každý si to pak bude ten výtvor moc odnes domů.
0: 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů více než loni. Nejčastěji chtějí navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Vyplývá to ze srpnového průzkumu agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. Sport. Fotbalisté Prostějova v 7. kole 2. ligy remizovali s Táborskem 1-1. Obě branky padly po rohových kopech. Za Táborsko ve 23. minutě otevřel skóre obránce Lukáš Havel. Za Prostějov vyrovnával v první minutě nastavení zadák Dominik Fischer. Do té doby držel svůj tým ve hře svými zákroky brankář Daniel Karl.
6: První střele na bránu jsme dostali gola, to určitě není ideální. Snažil jsem se zůstat v zápase, pomoct klukům nějakýma zákrokama, tu držet i v utkání a pak už jenom kredit klukům, že v poslední minutě tlak ve vápně a dokázali jsme vyrovnat. Když navážeme na tu první polovinu prvního poločasu, myslím si, že budeme úspěšní. Počasí.
0: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti, až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Úplně uzavřená je silnice mezi Prostějovem a obcí Vrbátky. Kvůli opravám omezení potrvá do června příštího roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je 15. 5. září fotograf Jindřich Štrajt právě dneska slaví 80. narozeniny. Blahopřejeme a zároveň vás také pozveme na jeho současnou výstavu, kterou v těchto týdnech najdeme v Olomouckém muzeu umění. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, máme sobotu a to znamená začátek víkendu. Teď dopoledne bude ještě pršet, blíží se docela velký mrak od západu, ale jakmile se vyprší, odpoledne by mělo být docela hezky a poměrně příjemně. My vás budeme zvát na zajímavé akce, které se konají dnes v Olomouckém kraji a chystáme také pravidelné rubriky a pořady, jako třeba Hobby magazín, který přijde po 10. hodině. Tak přeji hezké dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Polikrnova má Český rozhlas Olomouc spoustu posluchačů. Zdravíme do obce Zátor, je to malá obec, nicméně musí uspořádat referendum o větrných elektrárnách. Výstavbu větrníků chystá radnice společně s investorem už několik let, aby měla obec větší rozpočet. Více než třetina místních ale podepsala petici, která radnici přiměla k referendu.
1: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnostech, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
2: Nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová mi ukazuje plánek Horního Zátoru, kde by mělo stát celkem 8 větrných elektráren.
1: V momentě, kdyby tyto elektrárny všechny fungovaly, jakože zde probíhalo roční měření intenzity větru a tak dále, tak bychom měli zhruba 9 milionů ročně do obecní kasy.
2: Abych to uvedl do kontextu, váš celoroční rozpočet?
1: 30 milionů.
2: Takže byste vlastně měli o další třetinu ještě navíc.
1: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady například.
2: Obec schválila v roce 2022 spolupráci s ČEZem. Došlo i na veřejné představení projektu.
1: Ten zájem občanů moc velký nebyl, tam byla velmi malá účast.
2: Obec už změnila i část územního plánu, aby zhruba půlka větrných elektráren mohla na území Zátoru stát. Zbytek musí teprve schválit zastupitelstvo. Některým místním se to ale nelíbí, jak popisuje vedoucí petičního výboru Daniel Němec.
3: Když jsem se zeptal zastupitelům, proč na tom chcou, tak je to otázka jenom peněz, což mě úplně nezajímá. Když se podíváte, je to podhůří nízkého jeseníku. Myslím, že to tam nepatří, že to tam být prostě nemá. Je to neestetické, je to minimálně na 25-30 let. To je, jak kdybych jim postavil do prostředka na městě pomník Brežněva vysoký 100 metrů. Si by ho taky nechtěli.
2: Organizátorům petice se povedlo sehnat 340 podpisů. To je více než třetina lidí nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. O dalším postupu tak budou rozhodovat všichni v referendu 9. a 10. října. ČES zatím nepodal žádost na vyhodnocení vlivu na životní prostředí a bez posudku se projekt dál nepohne. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Počasí. 7.16, teď ráno a dopoledne čekáme ještě přeháňky, déšť, ale později bude už odpoledne polojasno nebo skoro jasno. Teploty dnes 20 až 24 stupňů, jeseníky kolem 15 a mírný severozápadní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: 5. září fotograf Jindřich Štrajt dneska slaví 80. No a vy se v Muzeu umění Olomouc můžete dokonce až do 18. října vydat na jeho výstavu s názvem Z města ven. Ta výstava je ve dvou rovinách, představuje ji kurátorka Štěpánka Bělešová.
1: Výstava má dvě části a představuje osobnost Jindřicha Štrajta jako fotografa, což patrně diváci a posluchači znají tuto jeho roli nejvíce, ale pak i představujeme druhou stránku, a to je role Jindřicha Štrajta jako kurátora, osvětového pracovníka, kulturního hýbatele, zkrátka člověka, který před zhruba 50 lety na Sovinci vytvořil takové malé nezávislé kulturní centrum, které navzdory tehdejší normalizační šedi velice dobře fungovalo na přátelských vztazích a vazbách, a Jindřich zde umožnil řadě výtvarníků, kteří byli nežádoucí pro tehdejší režim, aby vystavovali a vystupovali.
2: Tak já bych zůstala tady v té první části, která nám představuje Jindřicha Štrajta jako fotografa, který si všímá periferii, všímá si života obyčejných lidí, ale zároveň tady vidíme snímky, které ještě takto nikdy vystaveny nebyly.
1: To je trošku relativní. Ano, ty snímky jsou udělány z negativu, které Jindřich nikdy nenazvětšoval z nejrůznějších důvodů, ale vlastně my po chvilce zjistíme, že ty fotografie jsou důvěrně známé, a to díky tomu, že známe to prostředí ze starších fotografií, známe i ty aktéry a známe i ty situace z Jindřichových fotografií, a najednou se ocitáme ve velice známém světě, který není cizí, který prostě mluví k té naší takové společné minulosti a i k těm společným zážitkům, a právě v tom možná tkví i síla těch fotografií, že Jindřich nám přibližuje ten intimní obyčejný život, to, jak on vlastně přistupuje velice těsně a blízko k těm lidem, které má rád, které obdivuje, které sleduje a dokumentuje.
2: Říká kurátorka výstavy Z města ven Štěpánka Bělešová. V jedné z částí výstavy, kde můžeme vidět nazvětšované fotografie Jindřicha Štrajta, sedíme s jejich autorem. Nám tady zní úryvky z filmu, který se tady promítá v zadní části té výstavy, ale když se rozhlédnete kolem a díváte se na ty svoje fotky z 80. let, co ve vás vyvolávají?
3: Především vzpomínky. A ty jsou, myslím, že docela příjemné. Ono je to tak jako se vzpomínkama, že čím je ten odstup větší, tím se nám zdá, že ten život v té době byl ideální, bezproblémový. Samozřejmě nebylo to tak, ale tak člověk na to vzpomíná.
2: Před pár lety jste nám říkal, že na bilancování nemáte čas, tak se na to ptám, jestli třeba právě při procházení tady toho archivu a výběru fotek vás to k tomu bilancování ponoukalo.
3: Během toho života opravdu člověk nemá příliš mnoho času na to, aby bilancoval. Ani se mu moc nechce, protože si říká, ty ten život je dál pořád. Narozeniny, které teď oslavují, tak už je to věk, kdy můžeme opravdu začít bilancovat.
2: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: půl osmé, zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hygienici ukončili protiepidemická opatření v jesenických lázních. Nařízena byla kvůli hromadným onemocněním návštěvníků a klientů s střevní chřipkou. Poslední případ hygienici zaznamenali minulé pondělí. Dohromady jich bylo 144. Nyní už je podle hygieniků situace stabilizovaná. Medvědici se dvěma mláďaty zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, ať je nevenčí psy na volno a jsou opatrní při pohybu v přírodě. V Litovle se dnes konají městské slavnosti. Na náměstí Přemysla Otakara odpoledne vystoupí Ivan Mládek a Benjo Band, skupina Holky nebo Michal Pavlíček trio s Bárou Basikovou a Vilémem Čokem. Lidé se také budou moct podívat na ochoz radniční věže a prohlédnout si několik výstav. V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Za sportem volejbalistky Štamberka odehrály druhé přípravné utkání na novou sezónu Extraligy. V regionálním derby zdolali Přerov 3-1. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Litovli je dnes uzavřeno náměstí Přemysla Otakara a také ulice 1. máje. Důvodem je konání městských slavností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nejenom v městech Olomouckého kraje, v těch větších, ale i v malých vesničkách se dnes něco koná, tak třeba v Podhoří místní části Lipníku nad Bečvou mají gulášfest, a to po celý den. No a v Petrově nad Desnou také chystají akci, jmenuje se Tomáš Guláš, naproti vlakovému nádraží na hřišti.

0: 7.39, jednou větou přejeme dobré a příjemné ráno. Teď se nám přežene celkem velká dešťová přehánka, velký mrak, ale potom bude pěkně. Pojďme se podívat za včerejším sportovním utkáním. Fotbalisté prvního SK Prostějov v 7. kole druhé ligy hostili Táborsko. Remizovali díky gólu v nastavení 1-1. Vstup do utkání měli domácí Hanáci velmi dobrý.
1: Mých 20-25 minut do toho obdrženého gólu jsme zápasili pod kontrolou, hráli jsme velmi dobře, soupeř nevěděl, co s náma. Jsme si byli schopni vytvářet i střelecké příležitosti, kde jsme samozřejmě jakoby nedůrazní a pak z prvního rohu inkasujeme a tak, jak to bývá takovou pro nás tradicí, tak to s náma lehce zamává.
2: První střele na bránu jsme dostali gola, takže to určitě není ideální. Snažil jsem se zůstat v zápase, pomoct klukům nějakýma zákrokama, tu držet je v utkání, což nějakým způsobem se povedlo. A pak už jenom kredit klukům, že v poslední minutě tlak ve vápně a dokázali jsme vyrovnat.
3: Komentovali průběh utkání trenér Prostějova Bohuslav Pilný a brankář Daniel Kerl. Alespoň bod Hanákům zajistil v nastaveném čase hlavou po rohovém kupu střídající obránce Dominik Fischer. Ten spolu s dalšími defenzivními hráči zahustil prostor před brankou soupeře a gól byl na světě.
1: Prostě dali toho Lukáše Jedla na hrot, poslali jsme nám ještě dalšího stopera, aby jsme prostě v tom jejich vápně měli nějakou jakoby výškovou převahu a konec jsme ten zápas vyrovnali.
2: Teď musíme odpíchnout se i od toho, že jsme vyrovnali vlastně v poslední minutě, stejně jako v Příbrami, že ty zbraně neskládáme do poslední minuty, bude to i jako nějaký mentální stránce, kterou si myslím, že máme silnou.
3: Silný rozhodně není zdravotní stav týmu. Ze zápasu kvůli otřesu mozku odstoupil Marek Kejř, který přitom už jedno zranění hned v prvním kole prodělal. A mnohem déle si zřejmě nezahraje nejlepší střelec týmu Aliu Imrana, který odstoupil z předešlého pohárového utkání ve Všechovicích.
1: Vázi potrhaný v tom nejlepším, když se dostával vlastně do té fazóny a my jsme si říkali, že tady třeba v zimě nebude, tak si myslím, že se objeví za půl roku max nejdřív. Se nám to hrozně opakuje, co se týká těch zdravotních trablí, protože ten Marek Kejř neví, kde je, tam se dělal více, proč se na něco ptal, takže jako ten zdravotní stav nás trošku začíná jakoby strašit. Máme anglický týden ve středu Olomouc, pak jdeme do České Lípy a budeme samozřejmě se snažit se dát co nejvíc dohromady. Samozřejmě doufáme, že se nám brzo začne vyklusávat Honza Karlec. Nemohli mít ani toho Jakuba Matouška, ten měl žaludeční problémy, takže mi to tak nějak lepili všelijak a prostě ten bod bereme.
3: Zakončil s trpkým úsměvem trenér Bohuslav Pilný. 6 bodů po 7 kolech ponechává Prostějov nebezpečně blízko sestupovým příčkám. A to už ve středu v Molkapu budou Hanáci v regionálním derby čelit ligové Sigmě Olomouc. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme

0: počasí.
1: 7:45 a minuta teď po ránu a dopoledne čekejme ještě déšť, ten se přežene a později bude slunečno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, vítr mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení? A proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

25. září Olomoucký kraj je plný zajímavých akcí, tak vás zvu třeba do Nezamyslic, kde chystají sjezd rodáků k 750. výročí založení. Od rána to budou otevřené vybrané místní instituce, výstavy, připravený jarmark, mše, hudební vystoupení i vzpomínkový průvod. Zdravíme do Nezamyslic. U myslivecké chaty ve Štětovicích mají od 13 hodin myslivecký den pro děti i rodiče. Na místě bude skákací hrát, ale také možnosti střelby ze vzduchovky, lukostřelba, soutěže s přírodovědnou tematikou, poznávání stop zvěře a tak dále. Loučka, tak tam mají oslavě 80 let založení místního sokola, začne se už v 8:30, nohejbalovým turnajem, budou tam také vesnické olympijské hry, hobby horsing, skákací hrad, pěna a pískování pro děti. No a v Dřevohosticích na rybníku Dračky, tak tam už se naplno soutěží, mají tam rybářské závody, takže Petrův zdar.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-Maria.cz
4: 8 hodin...
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: V lesích okolí Písečné vznikají hráze a tůně, mají zadržet vodu v krajině. HKO Jeseníky jsou motivem nového aršíku poštovních známek. Fotbalisté Sigmy Olomouc první lize přivítají pražské Bohemians. Dnešní počasí má být zatažené s přeháňkami, později slunečné. Teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Okolí Písečné na Jesenickou dělnici dokončují úpravy obecních lesů. Jejich cílem je zadržování vody v krajině. Práce si vyžádají necelé 2 miliony korun. Půda a cesty v Písečné se upravují pomocí 4 typů opatření. Patří mezi ně například takzvaná jáma, hráz, jáma, šachovnice nebo tůně, vysvětluje odborník na zadržování vody v krajině Miroslav Kubín.
6: Se nahromadí voda během přívalové srážky nebo nějaké bouřky a může tam pomaličku vsakovat. A tam, kde jsou příhodné místa, aby byla celý rok třeba voda, tak to jsou zase hodné místa pro obojživelníky. Takže jsou to vlastně i opatření na podporu života v lese.
5: Česká pošta vydala nové známky věnované chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Jsou na nich vzácné rostliny a živočichové a také známé Petrovy kameny, vysílač nahoře Pradět nebo letící sokol, který hnízdí ve zdejší oblasti. Nový aršík známek nese název Jeseníky klenot Severní Moravy, k dispozici je sběratelům i dalším zájemcům od tohoto týdne, uvedla to mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová. Ve Smetanových sadech v Olomouci se dnes koná akce s názvem Pletení v parku. V prostoru u oranžerie začne v 10 hodin. Účastníci si můžou uplést vlastní výrobek, inspirovat se od ostatních nebo si nechat poradit s novými vzory a technikami.
7: Součástí programu bude také swap klubíček, kde si příchozí můžou vyměnit příze. Zájemci si mají vzít sebou jehlice a přízy. Připojit se účastníci můžou kdykoliv během akce. Pořádají ji společně vědecká knihovna a výstaviště Flora. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sjedou do Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů. Srbsko ve čtvrtek poslalo pro jeho tělo vládní letoun.
0: Sport.
5: Fotbalisté Olomouce dnes v 7. kole první ligy hostí pražské Bohemians. Zápas začne v 15 hodin. V tabulce dělí oba týmy 4 body a 6 pozic. Pražané ale mají jeden zápas k dobru. Trenér Sigmy Pavel Hapal k soupeři řekl.
8: Bohemka hlavně v tom domácím prostředí, ale myslím, že obecně hraje velice agresivní fotbal a důrazný, hodně se spolíhá na vyhrané osobní souboje a my se na to musíme dobře připravit a být kvalitnější i v tomhletom pojetí. No.
0: Počasí.
5: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na dálnici D35 u Velkého Újezdu směr Ostrava pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Sobotu ráno 5. září je u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Tomáš Kedzior. Budu pro vás mít jeden víkendový dárek. Vstupenky do Moravského divadla Olomouc na úterý 8. září na komedii, která se jmenuje Kati. Hrají v 19 hodin a vy se můžete dobře pobavit a navíc zdarma a na vstupném ušetřit více než 1000 korun. Víkendový dárek v podobě dvou vstupenek do Moravského divadla Olomouc přijde na signál v této vysílací hodině. Z reportáží vyberu třeba tu, která pomůže nám zákazníkům. Představte si, že stojíte u pokladny, máte pečivo nebo nějakou zeleninu a chcete ji na té automatické pokladně namarkovat. No ale nevíte, které pečivo to vlastně je. Dlouze se to hledá. Momentálně se zavádějí nové AI skenery, které nám s tímto pomůžou. A v jedné reportáži se právě na tuhle tematiku podíváme. A za chviličku taky rubrika Co v učebnicích nebylo. Přeji dobré ráno.

0: Duchevnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8.16 momentálně od západu přechází dešťový mrak, ale jakmile přijde, udělá se pěkně, odpoledne čekáme skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, vítr mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní, prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.

0: stalo se před 100 lety.
1: 8.21 s Ditou Vojnarovou. I před stoletím se psalo v tehdejších novinách a hledělo se na kvalitu vody. Redaktoři tehdy zjistili, že obyvatelé Olomouce a okolí neměli tušení, kde stojí vodárna a jak vypadá její zařízení. Proto se o tom začalo psát.
2: Městská vodárna se nacházela mezi tratěmi k Zábřehu a ke Šternberku. Šlo o nevelkou budovu, ve které stály parní kotle a dva čerpací stroje, každý o výkonnosti 5000 metrů krychlových vody za 24 hodin. Pravidelně byl v činnosti, jak se psalo v článku, pouze jeden z nich. Spodní voda, kterou tenkrát Olomoučané pili, se čerpala z hloubky 9 metrů z pískových vrstev. Terén vodního pásma byl velmi příznivý, neboť okolí vodárny lemovaly lesy a louky. Vrstvy slínu tvořily izolaci mezi vrchní vodou a spodními proudy. V nejbližším okolí stálo 5 velkých vycementovaných studní, do kterých se spodní voda zhromažďovala. O něco níže pak velký jímač vody, do kterého se potrubím pouštěla voda z jednotlivých studní, odkud se strojem čerpala a tlačila do rezervoáru umístěného na tabulovém vrchu na Nové ulici, který pojmul 120 metrů krychlových vody. Odtud se pak vlastním tlakem voda rozváděla do celého města. Před 100 lety mělo potrubí 60 kilometrů.

0: Půl deváté zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Příští týden v pondělí začnou opravy dálnice D46 u Prostějova. Silničáři obnoví v Držovicích mostní římsy. Práce si vyžádají více než 2 miliony korun a potrvají zhruba měsíc. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Řidiči budou po dálnici ve směru do Olomouce jezdit jedním pruhem. Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 620 tisíc řidičů. Přibližně o desetinu víc než za stejné období v loni. Za přestupek přitom hrozí 4 a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Na pozornost navíc může mít vážné následky. Jeseník hostí tradiční multižánrový festival Jesnění. Lidé ho můžou navštívit ve Smetanových sadech, divadle a muzeu. Dnešní program začne v 10 hodin procházkou po okolní krajině. Zájemci si můžou také vyrobit hudební nástroje nebo dekorace. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů více než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu agentury Czech Tourism. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, to je o 13% méně než loni. Za sportou fotbalisté Prostějova v 7. kole 2. ligy remizovali s Táborskem 1-1. Obě branky padly po rohových kopech. Prostějov vyrovnával v první minutě nastavení. Další zápas hanácký tým odehraje příští sobotu v České Lípě. Počasí dnes se čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane mírený severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Štambarská dělnici kácí rizikové stromy. Jezdí se tu kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Začíná víkend, pro mnohé je to také čas nakupování a pro mnohé také spousta nervů, třeba u té samoobslužné pokladny, když máte pečivo a prostě nevíte, které to je. Ovšem rychlejší a pohodlnější nákup slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh právě třeba pečiva nebo ovoce. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů a i technologie se teď za plného provozu učí zboží rozeznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu a pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s porkem. Jak jste s tím
5: spokojen? Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jak i nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Teploty dnes odpoledne až ke 24 stupňům, v Jeseníkách čekáme tak maxima 15, vítr mírný severozápadní. Teď je 8:45, za chvilku pro vás budu mít víkendový dárek. Dvě vstupenky do Moravského divadla Olomouc na příští úterý.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Pražské divadlo Olomouc zahájilo novou sezónu a v ní je na programu v úterý 8. září také komedie, která se jmenuje Kati. Je to britská komedie Martina McDonagha a je to opravdu veselá záležitost, kde výchozím bodem je zrušení trestu smrti ve Spojeném království v 60. letech minulého století, ale krom toho se tam stane opravdu neuvěřitelně bizarní zápletka. Soutěžní telefon 221 555 444, to je stejný telefon do vysílání Českého rozhlasu Olomouc také teď pro víkendový dárek. A kdo pak se k nám dovolal? Hezké dobré ráno.
1: Krásné ráno, u telefonu Pavel, Pňovice.
0: Tak Pavle, zdravíme do Pňovic, vy pojedete asi autem příští úterý nebo na kole do Olomouce?
1: Na kole nevím, nejspíš to stejně asi věnuju rodičům, takže myslím, že pojedu asi autem.
0: Dobře, věřme, že rodiče budou moci. Jinak Pavle, kam vy cestujete? Předpokládám, že jste někde na cestě teď, aspoň tak to slyším.
1: Přesně tak, jedeme ve finém pracovně směr.

0: Olomouc.
1: Pracovně směr Olomouc, takže i v sobotu se někde pracuje. Zdravíme pana Pavla, který tady zůstává na telefonu. Domluvíme se s ním na všem potřebném a byl to první a samozřejmě rozhodně ne poslední víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc. Vždyť nám sobota a neděle teprve začínají. Hlavně ta sobota tedy.

56. Zajímavé akce se dnes konají v Olomouckém kraji, tak třeba myslivecký den pro děti a rodiče připravili ve Štětovicích, začne se ve 13 hodin u tamní myslivecké chaty. Děti si vyzkouší lukostřelbu a půjčí jim také na chvilku vzduchovku. Tak to bude dobrodružné. Guláš fest mají dneska třeba v Podhoří od 9 až do 5 odpoledne. V Petrově nad Desnou také akce s názvem Tomáš Guláš, to je na hřišti naproti vlakovému nádraží.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zájemci si dnes mohou prohlédnout novou sportovní halu v Litovli. Vězenská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly. V okolí Vizovic se pohybuje medvědice s mláďaty. Město vydalo varování. Budeme mít zataženo s přeháňkami, postupně slunečno. Naměříme až 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Litovel má novou sportovní halu. Její stavba u zdejší Sokolovny přišla na více než 90 milionů korun. Město ji financovalo pomocí úvěru a dotace. V areálu haly vznikla i 2 venkovní hřiště s tribunou a parkoviště. Dnes od 10 do 15 hodin si zájemci mohou novou halu prohlédnout. Pokračuje Keno Dimov, jednatel městské společnosti Aktivní Litovel.
2: Tady ta nová sportovní hala Sokolka má kapacitu 500 lidí. A máme přebudované 2 nové šatny pro zhruba 70 sportovců každá. Je tady venkovní bufet, takové bistro.
0: V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc, vězenská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
3: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
4: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
4: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
6: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
4: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Medvědici se 2 mláďaty zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, ať je nevenčí psy na volno a jsou opatrní při pohybu v přírodě. Medvěd se v regionu objevil také před 2 roky. Tehdy jeho pohyb v okrajové části Zlína potvrdili stopy. V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po 4. a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl utržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. Sport. Volejbalistky Přerova prohrály i svůj 2. přípravný zápas. Tentokrát podlehli Štamberku 1-3 na sety. K týmu se zatím stále nepřipojili 2 posily ze Slovenska. Blokařka Emma Směšková a smečařka Radka Hašková. Trenér Michal Grivalský po zápase komentoval příčiny porážky.
7: Tento týdnu jsme zapojili trošičku víc souhru nahrávaček s útočnicema. Bohužel nám to ještě stále hapruje. Ty nahrávačky nemají sinusoidu stále stejnou těch nahrávek, ale jedna je vysoká, jedna je rychlá. Byl nespokojený s obranou na síti. Jsme měli určitě možnost zablokovat víc a hlavně na highbolech jsme nebyli důslední v sestavování dvojbloků a tam nám propadlo spoustu balonů, které by tam propadnou neměli. Počasí.
0: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déště nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D48 u Bělotína směr Olomouc pracují dělníci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obděnická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve, a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnocenně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přísluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký. Za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.
7: Laskavá nám.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: V magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
2: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
3: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
4: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později, někteří naopak v tom vyrůstali. A z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
3: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
4: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky. Pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína. Takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny, a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
3: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
4: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
5: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
4: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
6: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
3: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
7: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a něco všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
3: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před 2 lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední 2 roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinové rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětské dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice, obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšenýho, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalý materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mě se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Také v Anastově věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudecká, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu, to je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nicenhauferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovu kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době ne trávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrjak, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: mu buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
1: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
0: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
1: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradiční je jidiš klub.
0: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu, děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
1: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
0: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuju na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxii.
1: V čem se tedy liší třeba sňatek?
0: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
1: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
0: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
1: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští deváťáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v něm se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy, to, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řidiče od příštího týdne čekají dopravní komplikace na dálnici u Prostějova. K hradu Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku vede nová stezka. Městské slavnosti v Uničově nabídnou i soutěž ve vaření gulášů. Dnes čekáme zataženo a přehánky, později slunečno a maximálně 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Příští týden v pondělí začnou opravy dálnice D46 u Prostějova. Silničáři obnoví v Držovicích mostní římsy. Práce si vyžádají více než 2 miliony korun a potrvají zhruba měsíc. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Řidiči budou po dálnici ve směru do Olomouce jezdit jedním pruhem. Musí počítat také s tím, že úsek pod mostem se dočasně uzavře, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Jiříkov na Bruntálsku dnes otevírá novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Nová trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Předtím museli lidé chodit podél frekventované cesty a chodník tam úplně chyběl.
2: Součástí stezky je i několik atrakcí. Lidé si můžou například vyzkoušet postavit šindelovou nebo břidlicovou střechu a pro děti je tam postavená opičí dráha. Po cestě je taky dendrofon, bylinková zahrada nebo fotopoint s výhledem na hrad Sovinec. Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: V Uničově dnes pokračují tradiční městské slavnosti. Dnes a v neděli nabídnou farmářské trhy, koncerty i soutěž, říká starosta Uničova Radek Vincour z ODS, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: Sobotu potom vypukne gulášfest, dětská bitva ve vaření tvarových knedlíků a samozřejmě doprovodný program, jako je rodinná stezka a další aktivity, řezbářská show, možnost jízdy na ponících a hudební a zábavný program na Masarykově náměstí.
0: Dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplyne 80 let od převozu jejich těl na hřbitově v západní Evropě a Spojených států. Slavnostní akce začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i seskoky parašutistů. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Liovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále US Open. Naopak Karolína Muchová v New Yorku končí. S domácí Emou Navarovou prohrála 3-6, 5-7. Po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
4: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dala jsem spoustu chyb, nějak jsem na moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
0: Ve třetím kole vypadl taky Jiří Lehečka, který s Řekem Tsitsipasem prohrál 1-3 na sety. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat Jakub Menšík, Nikola Bartuňková a Marie Bousková. Počasí. Dnes čekáme zpočátku zataženo a déšť nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Brněnská silničáři opravují svodidla, pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný, krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je ta mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě taková obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
1: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
2: kočinka.
1: Kočinka se jmenuje,
2: kočinka, to
1: pochází
2: je
1: z Číny.
2: Tamhle ten šedivý, drobný.
1: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
2: Aha.
1: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká,
2: no vidíte,
1: už
2: zakrslý kohouta dělá vůdce.
1: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
2: Ano.
1: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
2: ano,
1: že jo.
2: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
1: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný, a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
2: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
1: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na vejstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří, a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
2: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
1: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
2: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
1: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
0: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, když se to řešit dá, když se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou je spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco tam ještě, jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříku přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta taková něktáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a pobožit nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pirátkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V lesích okolí Písečné vznikají hráze a tůně, mají zadržet vodu v krajině. HKO Jeseníky jsou motivem nového aršíku poštovních známek. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa s Itálií. Dnešní počasí má být zatažené s přeháňkami, později slunečné, teploty do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V okolí Písečné na Jesenickou dělnici dokončují úpravy obecních lesů. Jejich cílem je zadržování vody v krajině. Práce si vyžádají necelé 2 miliony korun. Půda a cesty v Písečné se upravují pomocí 4 typů opatření. Patří mezi ně například takzvaná jáma, hráz, jáma, šachovnice nebo tůně, vysvětluje odborník na zadržování vody v krajině Miroslav Kubín.
4: Se nahromadí voda během přívalové srážky nebo nějaké bouřky a může tam pomaličku vsakovat. A tam, kde jsou příhodné místa, aby byla celý rok třeba voda, tak to jsou zase hodné místa pro obojživelníky. Takže jsou to vlastně i opatření na podporu života v lese.
3: Česká pošta vydala nové známky věnované chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Jsou na nich vzácné rostliny a živočichové a také známé Petrovy kameny, vysílač nahoře Pradět nebo letící sokol, který hnízdí ve zdejší oblasti. Nový aršík známek nese název Jeseníky klenot Severní Moravy. K dispozici je sběratelům i dalším zájemcům od tohoto týdne, uvedla to mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou Jižní Čechy a Jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí také na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojí s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
5: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou nejenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
3: Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu. Informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertle. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo pro vodárny.
2: Sport.
3: České basketbalistky zahájily mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání držely Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale závěru jim v užší rotaci došly síly. Pokračuje Eliška Joklová.
6: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli tři čtvrtiny dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme zpočátku zataženo a déště nebo přehánky, postupně ubývání srážek i oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku u obce Šumwald se střetla dvě osobní auta, jezdí se to kyvadlově jedním pruhem a opatrně i v hranicích ulice Bělotínská havaroval skútr.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Řadu zajímavých akcí nachystali v mnoha místech a obcích Olomouckého kraje. Někde jedou už od rána, někde se to rozběhne odpoledne a naši reportéři jsou na mnoha místech a budou se také ozývat do našeho vysílání. Třeba právě teď mezi 11. a 12. v dopolední Českého rozhlasu Olomouc je s vámi dneska Tomáš Kedzior a v sobotu v 11:30 každý týden navštěvujeme různá zajímavá místa v našem seriálu Zastavení v krajině. Dneska to bude klidné místo v lesích, kde ale bývá rušno v době zářijových poutí. Tedy teď vydáme se do Střítěže u Mohelnice. Přeji pěkný poslech.

0: mnoho zajímavých akcí se koná právě v sobotu 5. září, tak třeba na rybníku Dračky v Dřevolosticích už se od rána soutěží, v rybářských závodech to samé na vodní nádrži Harta u Počtátu. Tam mají taky rybářské závody mládeže, můžete je přijít podpořit. Velká Bystřice, ta nežije tak úplně rybami, ale tradičním mezinárodním folklorním festivalem s názvem Lidový rok. Kromě hudebních vystoupení návštěvníkům do zítra nabídne i doprovodný program. Na místě je teď naše reportérka Sabina Millerová. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Sabino, jak to na místě vypadá?
1: Tak momentálně zde probíhá první část programu s názvem Bystřici na rinku. Jde o blok, ve kterém se postupně představují všichni účastníci festivalu. Na pódiu přede mnou, jak můžete slyšet, se střídají různé folklorní soubory. Tanečníci jsou oblečení v tradičních krojích. Ženy mají zdobené sukně a šátky, muži zase vesty a klobouky. Do toho zní zpěv a jednotlivé soubory představují své tance. Pod pódiem sledují desítky lidí, kteří je podporují hlasitým potleskem a výskáním. Festivalu navíc přeje i počasí a musím říct, že je tady opravdu veselo.
0: Kolik souborů se letos účastní Lidového roku?
1: Letos se festivalu účastní zhruba 400 účinkujících. Pozvání přijala skoro 20 souborů, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Cestu sem do Velké Bystřice vážily soubory až z Mexika, Portugalska, Slovenska nebo Ukrajiny. Z českých účastníků se představí například folklorní soubor Košár z Valašského Meziříčí nebo soubor Růže z Českého Krumlova. Vystupovat ale budou i soubory české, jako například Čekanka nebo Kyjovánek.
0: Co všechno na návštěvníky čeká během toho dnešního i zítřejšího dne?
1: Tak kromě hudebních a tanečních vystoupení, kterých bude celá řada, je to bohatý doprovodný program. V parku si lidé na řemeslném rinku můžou pořídit různou keramiku, řezané svíčky nebo také vyšívaný kroj. Zároveň budou po celý den probíhat výstavy v místním informačním centru a galerii. Chybět nebude ani gastrozóna, kde lidé budou moct ochutnat různé regionální speciality. Pro děti je pak nachystaný dětský koutek a pouťové atrakce. Zajímavostí je také stánek Českého národního registru dárců kostní dřeně, u kterého se můžou případní zájemci zaregistrovat. Dnešní program pak vyvrcholí v 8 hodin večer, kdy se na hlavním pódiu budou předávat ceny města Velká Bystřice. A ještě teda připomenu, že festival potrvá až do zítřejších odpoledních hodin.
0: Na místě ve Velké Bystřici reportérka Českého rozhlasu Olomouc Sabina Millerová.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc každou sobotu přináší návštěvu nějakého zajímavého místa, které je spojené také s naším kalendářem. Každý týden je tam fotografie, krátké povídání a každý týden v sobotu v 11:30 také reportáž. Tu nejbližší ze Střítěže, ale u Mohelnice nabídneme za pár minut v dopoledni. Ještě

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Kousek od Mohelnice uprostřed Zábřežské vrchoviny nedaleko Bouzova vznikla ve středověku vesnice Střítež. Později zanikla, zůstal jen statek a ten se následně proměnil na hájovnu. Je to také místo spojené s počátky příběhů o Lišce Bystroušce. My se tam vydáváme kvůli kapličce, k níž vede křížová cesta a v září se tady vydávají mariánské poutě. Redaktorovi Aleši Spurnému více řekl Luděk Štipl ze spolku Respekt a tolerance. Jako syn Hajného tu trávil rané dětství.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Já jsem si na desce té kapličky přečetl, že dle ústní tradice na počátku 19. století se na tomto místě nacházela mohutná jedle s obrázkem Panny Marie, a když potom přišla silná vichřice a polámala stromy, takže tento strom zůstal stát, praví ta legenda, a následně tam byla vystavěna ta kaplička.
3: Bylo to považováno za zázrak, takže od toho roku 1840 tady stojí kaplička a také 14 zastavení křížové cesty. Je to z maletinského pískovce. Původní obrazy byly malované na plechu, ty se nedochovaly, ale máme tady novější verzi, kterou namaloval lokální malíř Petr Hercík Dubický, nedávno zesnulý. A provedl to velice pěkně, provedl to i velice kvalitně, co se týče barev a podložek, protože ty malby jsou pořád jako nové. Bývá tady pouť, bude za týden, bývá vždycky první neděli po 8. září.
2: Jaká bývá ta pouť?
3: Tak bývá velkolepá, přichází, bych řekl, stovky lidí. Tady je to obrovská louka, ta se změní parkoviště, kde bývá úplně zaplněno. Také sem přichází lidi z okolních vesnic, protože ta Střítež je křižovatka cest z Vranové, z Veselí, z Bohdalova, z Bukové, z Bušina, z Vacetina. A ta pouť má teda tradici od toho roku 1840. Tradice byla přerušená během druhé světové války. Sem vlastně lidé chodívali víceméně tajně, ale hned po roce 45 byla ta tradice obnovena díky tehdejšímu správcovi a tehdejšímu panu farářovi Markovi z Vranové Lhoty. Ale bylo to i díky státní podpoře, protože existovaly určité fondy, které chtěly navázat na kulturní tradice v oblastech, které byly vysídleny.
2: No ale ten minulý režim, který tu byl do roku 89, ten taky příliš poutím nepřál.
3: Nepřál, ale tady se to nějak udrželo a ty poutě, říkám, bývají velkolepé, ale dřív byly mnohem větší. Tady přijížděly třeba i, jak se říká, střelnice, kolotoče, a tady pod Lipama, kde teď sedíme, se už dělal touto dobou vždycky předtím parket a tady se tancovalo. Přijela dechovka, která hrála ty mariánské písně během bohoslužby, potom přešli sem, předělali si noty a jelo se, tancovalo, popíjelo, někdy teda až do ranních, pozdních hodin.
2: Jinak je to místo takhle klidné a vůbec si to nedokážu představit, jak říkáte, že to tu zabydleno těmi kolotoči, protože tam vedou lesní cesty a nedokážu si představit přepravu rozměrných strojů na toto místo.
3: Tak to byly takové ty menší střelnice a ty kolotoče, houpačky nebyly na elektrický pohon, byly to jako mechanické, to jsme museli ten kolotoč sami roztáčet, protože elektrika tady samozřejmě nebyla.
2: To bylo ve vašem dětství.
3: Ano.
2: Dosud sem tady chodí stovky lidí.
3: Ano, na poutě opravdu hodně lidí. Dlouhá léta zde sloužil mše otec Lizna z Vyšehorek, protože to byla v té době farnost Vyšehorky. Taky když jsem se já tady narodil, tak jsem byl pochštěný na Vyšehorka, protože to byla jedna farnost. No a jeho mše a jeho kázání byly obdivuhodné, na to se každý vždycky těšil. Bohužel už otec Lizna není mezi námi, takže to sloužila farnost Zábřežská, ale letos to přešlo pod farnost Mohelnickou.
2: Mluvíte o tom páteru Liznovi, o tom slavném disidentovi?
3: Ano, disidentovi a jezuitovi. Měl to místo rád. Sám mě říkal, že když mu bylo někdy hodně těžko, tak třeba jsem přijel, aby se uklidnil. A máme takové svědectví a příběhy, kdy jsem třeba přijel o půlnoci, byl tady viděn, jak se modlí u kapličky. A on těch míst navštívil po republice i po Evropě, ale Střítež byla pro něho opravdu srdeční záležitost.
2: Já jsem říkal, jak to místo působí na mě, že to je místo v kopcích, ale nejsou to vysoké hory, je to místo klidné. Jak působí na vás?
3: Je to pro mě dětství a jsem rád, že se mohu vracet. A také jsem rád, že díky památkářům v roce 2014 byl celý ten areál, znamená myslivna, křížová cesta i kaplička byly zapsány na ústřední seznam kulturních památek České republiky, takže vím, že to nemůže teďka nikdo zbourat nebo poničit. My jsme tady v rámci našeho spolku Respekt tolerance ve spolupráci s Mikroregionem instalovali asi 6 nebo 7 svatých obrázků, které mají nějakou souvislost s lesem, s tradicemi. Zároveň na zadní straně jsou budky pro ptáčky. Takže o to se tady staráme. Vybudoval jsem tady třeba tu velkou desku informační, aby lidé věděli, kam přichází. Vlastně to, co jsem vám pověděl, tak je tady napsáno. Také mým přičiněním je tady i pamětní deska té Lišky Bystroušky. Takže se snažím nejenom tu přírodu, ale i tu historii nějakým způsobem udržovat a předávat dalším lidem.
4: Říká Luděk Štipl ze spolku Respekt a tolerance. Od památek ve Stříteži Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: A příště to budou ty kříže, protože se zastavíme na místě zvaném 7 křížů, i když ve skutečnosti je to kříž jenom jediný. Smírčí kříž v lesích nad Javorníkem byl vztyčen zřejmě v období 30. války. Za týden více v našem seriálu. Apple.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezském kraji se stále něco děje, tak třeba už od rána slaví Téje Sokol Loučka 80 let od založení. V Nezamyslicích mají zase sjezd rodáků k 750. výročí obce. No a na severu kraje v Brané hasiči slaví 150 let a na místě je Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Pojď, pojď! Krásné dopoledne, je to tady úžasné, přesně takové počasí mám v těch jeseníkách rád. Když vidím ty tmavé mraky nasvětlené sluncem, je to tady takové dramatické. My jsme tady samozřejmě přímo pod tím masivem Hrubého jeseníku, nedaleko odsud je Ramzová, výchozí místo na Šerák. A Brana, to je místo jedinečné, jak vědí jeseničtí, protože my se tady díváme na tu siluetu kostela, fojtství, zámku, který ještě v sobě skrývá středověký hrad. Mimochodem ve 14 hodin bude prohlídka tohoto zámku, kdybyste se ještě chtěli přidat. My teď stojíme s Jonášem Haltmarem, což je starosta zdejšího sboru dobrovolných hasičů, na terase a díváme se zrovna dolů, jak hasiči soutěží. To jsou kteří?

0: dnešního dne, 150 let výročí SDH Vraná, a to bude průvod, který půjde vlastně celou obcí od hasičárny až tady do toho hradního příkopu. Budeme tam mít starý vůz z roku 33, hasičský povoz, který je krásně zrenovovaný a zrekonstruovaný, takže máte se na co těšit.
1: Bude se žehnat těm vozům, že?
0: Ano, měl by přijet farář, budeme žehnat naše vozy, takže aby se nám už nikdy nic nestalo na výjezdu a měli jsme hodně štěstí.
1: 150 let je dlouhá doba, vy vypadáte mladě, jak dlouho jste tady u hasičů?
0: Já jsem tady u hasičů 2,5 roku, ve funkci starosty jsem necelý rok a snažíme se to tady teď nějak omladit a dělat to jako mladí a ať je to na nás, protože stará garda už to dělat nechce a musíme to tady nějak zvládnout.
1: Není to málo, 2,5 roku?
0: 2,5 roku jsem tady konkrétně v Brané a předtím jsem byl ještě v Ostružné u dobrovolných hasičů.
1: Vy jste rodilý Horál?
0: Ano, jsem rodilý Horál, jsem původně z Ramzové, kde vlastně i provozu lanovou dráhu a další atrakce zimní, takže kdykoliv budete mít čas, přijďte se i tam podívat.
1: Letní nemáte?
0: Máme i letní atrakce, jsou tam horské minikáry a letní tubing, určitě budeme rádi, když se přijdete podívat.
1: Pořád to funguje?
0: Funguje to všechno, každý den od 10 do 16, teďka mimo sezonu.
1: Jaké to je být v Brané hasičem?
0: Je to čest, je to práce, je to náročný, ale baví nás to všechny hrozně moc. Je to vlastně jediná věc, co tady máme spolek sdružení, takže se rádi, že se scházíme a děláme aspoň něco pro tu obec.
1: Máte děti ve sboru?
0: Teď jsme nově otevřeli dětský hasiče, asi 0,5 roku. Máme vlastně čerstvě dětský hasiče, kde mám přihlášených 8 dětí. A doufáme, že nám to bude jenom kvíst a vychováme z nich další pořádné hasiče.
1: Učíte je také soutěžit?
0: Ano, učíme. Doufáme, že třeba v příštím roce už by mohli taky závodit.
1: A kam jezdíte na závody nebo soutěžíte pouze tady v Brané?
0: Soutěžíme tady, jezdíme ještě do Jindřichova, do Starého Města a vlastně po okolí, no, tady po těch místních jednotkách.
1: Já jsem říkal, zmínil jsem tu úžasnou siluetu, která třeba z protějšího kopce je fascinující. Braná je jedinečné místo. Jaké zkušenosti tady mají zdejší hasiči, na co třeba vzpomínají?
0: Nevím, na co vzpomínají, ale nejčastější výjezdy nás teď tady trápí bobr konkrétně, který hryže stromy a padají nám do cesty a třeba ve 3 v noci nás budí nějaký padlý strom. Jinak konkrétně na co tady vzpomínáme, nespomínám si teď na žádnou velkou událost, co by nás tak jako trápila. Třeba konkrétně povodně před 2 lety, ty byly jako velká událost, kde jsme pomáhali zasahovat tady v celém okrese. Takže.
1: No a tady na ten skalní ostrov to určitě nedosáhlo, protože to je místo hodně vysoko.
0: Tak naštěstí tady právě nahoře nás to nepotkalo, nezasáhlo, takže jsme jezdili pomáhat dolů do Jindřichova, tam, kde by nás bylo potřeba.
1: My se totiž díváme z toho strmého srázu a ještě i Braná vlastně tady má nějaká stavení úvody.
0: Ano, v Brané dole jsou v údolí, ale bylo jich tam minimálně, byly asi 3 nebo 4, které byly zasažené vodou, samozřejmě i tam jsme pomáhali, ale to bylo rychle zlikvidováno, kde jsme vyčerpali vodu ze sklepů a potom jsme pokračovali do dalších obcí pomáhat.
1: Je to místo, kam rádi jezdíme se kochat, sem i architekturou, jinak do okolí tou přírodou, jezdíme sem na výšlapy, potkal jsem dnes cyklisty, potkal jsem motorkáře, zatím to počasí je hezké a snad by se mělo ještě vyčasovat. Jaké to je tady žít? Jaké to je třeba pro městského člověka, který se sem jezdí rekreovat, abyste mu to vysvětlil?
0: Je to velmi příjemné, je to panenská příroda, je tady chráněná kráněná oblast, vlastně nejkrásnější část Jeseníku, je tady výhled přímo na ten vstup, na Šerák, do toho vidíte i masiv Králického sněžníku, takže jako ty výhledy jsou tady nádherný, čerstvý vzduch a krásná příroda.
1: No a kolik vám je?
0: 34.
1: Takže to ještě budou dlouhé desítky let tady u hasičů, tak k tomu 150. výročí přeji, ať vám to tady vzkvétá, dělá radost a samozřejmě, ať za vámi můžeme jezdit i na takové zábavy. Díky.
0: Děkuji, snad se třeba dožijeme ještě 200 a oslavíme to pak zase.
1: No a dalším vrcholem, jak jsem se dozvěděl tady od pana provozního restaurace v Brané, bude zanedlouho v půlce září vždycky sjezd motorkářů, tak to bude určitě taky velké. Z Brané Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Nové odpočívadlo s parkovištěm chtějí postavit silničáři u Polomy. Upravit okolí tržnice chce olomoucká radnice. Na společné pletení můžete dnes vyrazit do smetanových sadů v Olomouci. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty až 21 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na dálnici D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s parkovacími místy pro 175 osobních aut, nákladních automobilů, karavanů a taky autobusů. Součástí areálu bude čerpací stanice i restaurace. Projekt bude stát více než 500 milionů korun. Pokud ředitelství silnic a dálnic získá všechna potřebná povolení, chce odpočívku začít stavět v roce 2030. O 2 roky později ji uvede do provozu, informovalo na sociálních sítích. Olomoučtí radní chtějí širší využití plochy tržnice tak, aby většinu týdne nebyla prázdná. Úředníci magistrátu proto zpracovávají a projednávají úpravy, které vzešly z veřejné debaty a z jednání se zástupci nového vlastníka historické budovy. Uvedl mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Prostor umožňuje zachovat současné uspořádání stolu pro trhovce a zároveň jej využívat pro další aktivity během celého roku. Variabilita umožňuje navýšit počet prodejních stolů oproti současnému stavu nebo jejich rozmístění operativně měnit například v době konání větších akcí, jako jsou adventní trhy. Bude na správci tržnice, tedy výstavišti Flora, který společně s uživateli rozhodne o uspořádání stolu pro jednotlivé akce.
3: Společnost vodovody a kanalizace Jesenická dokončila nový vodní zdroj na Keprnickém potoce vodojem a související zařízení za 135 milionů 600 tisíc korun. Po kolaudaci a zprovoznění zvýší odolnost zásobování Jesenická pitnou vodou při suchu povodních nebo zhoršené kvalitě vody v horských tocích. Ze státního fondu životního prostředí získali vodovody a kanalizace Jesenická dotaci 90,5 milionů korun, uvedl technický ředitel firmy Robert Černý. U oranžerie ve smetanových sadech v Olomouci je dnes druhý ročník akce pletení v parku. Do 17 hodin si zájemci můžou uplést vlastní výrobek, inspirovat se od ostatních nebo si nechat poradit s novými vzory a technikami.
5: Součástí programu bude také swap klubíček, kde si příchozí můžou vyměnit příze. Zájemci si mají vzít sebou jehlice a přízy. Připojit se účastníci můžou kdykoliv během akce. Pořádají ji společně vědecká knihovna a výstaviště Flora. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc v 15 hodin hostí v 7. kole šance ligy pražské Bohemians. V tabulce dělí oba týmy 4 body a 6 pozic. Pražané ale mají jeden zápas k dobru. Trenér Sigmy Pavel Hapal upozorňuje, že stejně jako předešlý soupeř Baník, i Bohemians hrají velmi nátlakově a fyzicky.
6: Bohemka hlavně v tom domácím prostředí, ale myslím, že obecně hraje velice agresivní fotbal a důrazný, hodně se spolíhá na vyhrané osobní souboje a my se na to musíme dobře připravit a být kvalitnější i v tomhletom pojetí. No.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasno, na horách přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15, fouká mírný severozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 18 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dodávka se nabourala se dvěma osobními auty na Olomoucku na silnici mezi obcemi Křelov, Břuchotín, Příkazy. Na křižovatce na Skrbeni nedaleko benzinové pumpy. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 5. září 2026 má rozhodně co nabídnout. A teď máme teprve poledne, necelých 5 minut po 12. 5. sobotu. No ale když řeknu, že se třeba v Hvězdních návratech po 16. hodině vydáme za komickou líhní z Brna, no možná vás napadají jména jako Menšík, Štuchal a tak dále, když třeba po 18. hodině pozveme na Lenku Chalupovou a Inku Majerovou, tedy tentokrát Lenku Chalupovou paní mluvčí, co by spisovatelku v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc. No a nebo ještě třeba si neodpustíme po 15. hodině, ještě pátráme po olomouckých zaniklých kašnách, tedy dokončení prázdninového seriálu Olomoucké kašny. No ale teď hrajeme na vaše přání a můžete vybírat na lince 221 555 444 hned na úvod popoledního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A skoro 8 minut popolední 5. září budeme slavit, můžeme popřát borsům či borňům, Boleslavům, Boleslavám, Reginám, Marianám, anebo klidně ještě Jindřiškám, Arzálkám zpětně, anebo klidně také k nějakému pěknému výročí, ale to už necháme teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc na paní Marušce. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A dnes chci popřát mým milým sousedům, kteří dnes slaví 50 roku na cestě společným životem, manželé Zamišovi z Droždína. Moji drazí a milí přátelé, Haničko a Milošku, přeji vám trpělivost, zdraví, štěstí a radost ze všeho, co konáte, do dalších roků společného života. To vám přeje sousedka Marie s rodinou a děkuji za všechno.
1: My moc děkujeme za krásné přání, moc děkujeme, pěkně zdravíme paní Marušku a taky oslavence společného jubile, společného výročí. To byla paní Marie Droždín. A dál třeba vy s výběrem písničky, až máme jiný pestrý archiv. To je jasná věc, tak popřemýšlejte, opražte, vyberte něco moc pěkného, neohraného písničkou. Prosím, potěšíme babičku Jarku k těm krásným narozeninám. Dnes je ten velký den, přejeme jí už několik dnů i přes váš rozhlas, tak dneska bude ta krásná oslava a pomalu se nám si jíždí celá široká rodinka. Pěkně pozdravujeme Jarunku, babičku a hlavně účastníky oslav. Opatrně, no já myslím, že počasí tak akorát ideální, krásné. Zahrajeme moc rádi ke kulatým narozeninkám Gábince Recové z Choliny. Milá Gáby, přeju ti zdraví, štěstí, lásku, rodiny a přátel. Raduji se s dětmi a vnoučaty, anděl strážný a tě chrání. Přeju taky hezkou oslavu a díky za krásné dětství, které jsme spolu prožili. Anička zdraví Gábinku Recovou. No a ještě od paní Dostálové tady čteme na čísle 723703351 písnička úžasné mamince, babičce, prababičce, Zdeničce, Vymazalové z Předličné. Pro radost, jak to umíme v Českém rozhlase Olomouc. Roniška nám všem moc chybí, ale v našich srdcích zůstane na pořád takové krásné uklidněníčko, potěšení, snad doufejme. Jsme tady pro tebe, dcera Danuška s rodinou, nechává zahrát babičce, prababičce, Zdeničce. No a ještě prosíme zahrát oslavencům, hned třem, kteří mají narozeniny. Dnes a zítra se bude oslavovat také u nás, a to na zahrádce v krásném prostředí. Tak moc pozdravujte, prosím, Miluška, Jiříka a malého Jirku. Pozdravujeme!
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Báječní pánové, báječné dámy, báječné páry, rádi zdravíme, krásná výročí a oslavy případně přejeme a děkujeme všem, kdo jim přejí. No všem teď budeme myslet taky na to, že prý i takový hafik je dobrý společník, ale dál už to necháme zase na vás a na lince 221 555 4441. Valčík Hafíkovský od pana Jardy, pro koho dobrý den?
1: Dobrý den. Zdravím všechny příznivce našich čtyř nových kamarádů, veškeré přispívatele, veškeré, kteří se přijdou aspoň podívat, protože dneska je to prakticky 15 let, co vznikl při přibítek, nemám na slovo útulek. A je to prostě, je to hrozně smutné prostě na straně jedné, protože bohužel těch opuštěných nebo zmrzačených pesanů přibývá. Na druhé straně prostě lidé nějak ztrácí zájem, no ale zkrátka musíme doufat, že se to jednou zlepší, protože uvědomte si, že pes je živý kamarád, že pro vás obětuje první, poslední, a my bychom mu aspoň těch 10 let, co je s náma, měli za to nejkrásnější a nejlepší. Moc děkuju a zdravím všechny, kdo mají stejný názor, přeji hezkou neděli a pokud vás trošku rozcestní následující písnička, asi to bude pravda. Hezký slunečný den, Jarda prostě.
0: Moc vám děkujeme, krásně, moc díky, pan Jarda, pan Jaroslav Prostějov, a nejenom tady do okolních těch obydlí či dočasných azylů pěkně zdravíme. Pěkná pozdravení, moc rádi posíláme další moc hodné babičce, další báječné babičce, a to Milunce ke krásným narozeninkám, a to od manžela našeho nejskvělejšího dědy, takže ještě báječný pár, a ještě také samozřejmě od vnoučat a čerstvého školáka Marečka. Moc zdravíme i školáky, samozřejmě, moc zdravíme a doufáme, že to bylo příjemné, přívětivé ten první necelý týden po prázdninách. No a když jsme u těch báječných dam, pánů, a byli jsme u nich i na začátku, pro manžele Marušku a Břetislava Jelinkovi z Budova, kteří dnes slaví krásných 62 let společného života, přání mnoho dalších, mnoho společných let prožitých ve zdravíčku a vzájemném porozumění. Syn Radek s rodinou a také Český rozhlas Olomouc přejí upřímně všechno nejlepší. Oddechovky si prosím pište po 17. hodině v sobotu, v neděli. Teď jasně, že hrajeme Karly Goty, Michaly Tyčné, anebo třeba tenhle toulavý Valčík pro pejsky Lenka Filipová.

0: To byl prostě toulavý valčík, asi s velkým V, jako pejsek, jako hafík. No a dál už adresáti vašich přání a poslání i vzkazů na lince 221 555 444. Tak uvidíme, teď víme, že se vydáme do Krnova a z Krnova možná do celého světa s paní Evou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas. Olomouc, vás, pane Bosku a celý kolektiv. A tuto písničku bych chtěla nechat zahrát Květušce z Bohutina, paní Marušce, paní Tihlaříkové a Tihelkové. Vám, pane Bosku, přeji pěkné odpoledne a pěkný zbytek víkendu a těším se na další volání. Děkuju.
0: Paní Eva, my to taky děkujeme, těšíme se taky na příště. A z Krnova do celého světa a pak ještě také z čísla 723 70 33 51 a SMS míří například, představte si, právě třeba na Slovensko pro naše dva oslavence. Zdravíme tetu a babičku a moc se těšíme na výlet, který plánujeme už brzy také na Slovensko. Posíláme moc rádi písničku též mamince Růžence do radnice na Šumpersku od syna Míry z Loštic a všech vnoučat. Krásný den taky všem, kdo poslouchají, ale hlavně mamince Růžence od rodinky, od Mirka. Pro tatínka, dědečka Jiřího Vosku k dnešním narozeninám rádi hrajeme, písničku pošleme a přejeme pevné zdraví, štěstí, radost z každého dne, ještě spoustu krásných zážitků a ti to stále skvěle šlape s babičkou i na kole. Anáčka Kyselka taky ať chutná, dcera Ivetka, Honza, všichni moc zdraví. A taky vnoučata Betty a Jenda. Jen vás poprosíme, aby to když tak šlo aspoň trošku přečíst a přišla ta písmenka v pořádku, normálně kontinuálně psát zprávičku, žádné entrování. Je to pak velmi složité. Písnička prosíme, ať potěší taky skvělého oslavence Miru. Toho zdraví ze sousedství Ilča, Vlastík a taky Ratolesti, které děkují skvělému, báječnému, zábavnému sousedovi a skautovi. Děkujeme. No a snad ty loňské sněhy, snad to je paní Čeřovská a můj ideál.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: 12.28, další inspirace, další pozvánky k poslechu také toho dalšího víkendového programu. A teď 12.28, pozvánka skoro do pohádky a za paní Liduškou především. Dobrý den.
5: Dobrý poledne, paní redaktore. Přeji vám a všem našim milým posluchačům. A dneska tu stílám s poděkováním písničky těmto mojím drahým. A je to Jaroušek do Loštic, Vlastička do Krnova, František do Brna, od Brna, Liduška Lohničková, Dášenka a Elišce do Václavova. Eliško, jsou na vás moc pyšná, že jste taková kuchařinka a všecko ovoce zpracujete. Co nám dal pán Bůh, to se nesmí zkazit a jsou moc pyšná, že jste pracovitá. A vám, pane redaktore, děkuju a někdy se těším na slyšenou.
4: Děkujeme, přidáváme ještě nejenom našim dětem jednu podzimní nostalgickou pohádku, ale především paní Lidušce. Dál posíláme od dětí, předpokládám, možná i od rostlejších, od Aleška, Danečka a dalších, písničku pro radost, pro potěšení milované babičce i dědovi na Vrátilovým domohelnice. Pozdrav pusu, posílají Alešek, Daneček, a taky Bořeček a Český rozhlas Olomouc. Zahrajeme rádi Ivance z Velkých Losin, k lepší náladičce mámy, moc rád to potěší od přítele. No a pak ještě přáníčko hodné Evičce z Krnova, krásné odpoledne, hodně zdravíčka také přes rozhlasové vysílání, tak nějaké pozitivní zdravé vlny posíláme od Květušky a taky od nás ještě jednou Evičce. No a ještě prosíme zahrát písničku k dnešním narozeninám. Narozeninkám paní Jiřce Kučerové z Nasoburek. Všechno krásné do dalších let. Ze srdce přejí Vídáčkovi Bouzov a paní Jiřince do Nasoburek. Písnička určitě potěší také skvělého a báječného kamaráda, zeťáka, velkého společníka, pomocníka Mirka, kterému přejeme k jeho krásným narozeninám zasloužené zdravíčko, štěstíčko, ať i na něj jsou všichni tak hodní a ochotní k němu, tak jako on to umí, k ostatním. Děkujeme moc.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Věra Benešová, Pavel Beneš, podzimní drak 5. září, možná i drakiády, ale ještě i nejrůznější koupací aktivity, když tedy teploty vlastně lehce na 20 stupňů Celsia. Ale pěkné dny, hezké babí leto, dneska to vypadalo dopoledne spíš na začátek roku, jaro, krásně, krásně, den jako malovaný. Přejeme všem to 5. září, ať se vám vydaří a třeba pokud něco slavíte, tak se můžete ještě ozvat. Teď už jsme zvědaví, kam pak se vydáme v dalším přání s paní Toničkou. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům. Já bych dnes prosila nechat zahrát 28. výročí svatby našemu synovi a snaše Petrovi a Lence Kvapilovým ze Zborovic. Mají dnes 28 roku výročí. Totéž výročí budou mít dcera Jaruška a Mirek Vitourovi z Měrotína 17. října. Oběma párům přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, ať nezapomínají na babičky a navštěvují je. A děkuji vám za písničku. A ještě tuto písničku bych věnovala manželům Kvapilovým z Ješova, Jirkovi a Martině, kteří mě slíbili, že než začne kampaň, ještě za mnou přijedou. Tak aby nezapomněli. Kampaň v cukrovaru. Děkuji vám moc krát a nashledanou.
0: Cukrovarníky, oba páry i babičky pěkně zdravíme a dál rádi potěšíme ty, kdo poslouchají. A písnička pro potěšení tady zamíří teď do Loštic, možná do ateliéru, možná jinam, řezbáři Jardovi. Hezké prožití víkendu přeje Ludmilka v SMS. Pozdravení směr Loštice. Také pozdravíme ze Štětovic a písničku pošleme pořadatelům do Dubu na pouť a na benzínku. Máte super dobroty a zmrzku. Zahrajeme i jen Davida Štětovic, Janě a Zdeničce od Aničky. Také pěkná, krásná, upřímná, srdečná pozdravení. A písnička pro radost, pro potěšení teď z Českého rozhlasu Olomouc, také směr Ješov, Pepovi Šmoldasovi i Chytilovým, Alence Šmoldasové a do Kovářova, Mileně Šmoldasové, do Litovle. Od Alenky ze Zhulové opět dneska krásná pozdravení. Ta ovšem míří také od dalších pisatelů. Pro potěšení na chaloupku směr Mírov, Marušce Metelkové od Lidušky. No a ještě krásné přáníčko poslat písničku ještě ke krásným prodlouženým narozeninkám a brzkému výročí. Zkrátka oslavy nebudou brát konce u nás v rodince. My už se moc těšíme, jak se taky hlavně sejdeme s celou rodinou ze širokého dalekého okolí. Takže oslavenci Jardovi, Milošovi a taky Vašíkovi a malému Vaškovi všechno nej. A pěknou písničku od nás a pozdravy z Českého rozhlasu Olomouc.

0: To byla kapela Kabát, je 12.45. září popoledni a míříme za Babi Helou, za paní Helenkou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pěkně prosím, nechte zahrát panu Laďovi Stovačova, co má kanárky. On minule plakal. Říkala, buď se mu něco s kama, nebo něco v rodině, nebo další možnost. On prý je víc plačtivý jako dost. A tak jestliže je plačtivý, tak mu chybí hořčík v těle. Tak ať se kouká domluvit s nějakým lékařem, ať mu napíchá magnézium sulfurikum a bude jak geroj a nebude pro nic za nic plakat. Bude takový radši na světě. A Ladičku, nechám vám zahrát překrásnou píseň, abyste už neměl takové smutné nálady a smutné kolem sebe všecko. Nechám vám zahrát Argentínu, to je krásná píseň, ale běžte k lékaři a řekněte mu, ať vám něco napíchá kvůli tomu tenátuře, kvůli tomu snadnému pláči. To je úplně jednoduché. Já jsem to kdysi taky měla a není nad to, protože to chybí hořčík. Chybí hořčík. Tak ať si to nějak vyřídí pan Ladíček, že ho zdraví babi Helena.
0: Kéž by to šlo, kéž by to pomohlo. Moc děkujeme písničkou, prosím, potěšte. A to snad uděláme tou písničkou také skvělého dědu Jarka. Toho zdraví taky celá rodinka, zapsal to Marian a těšíme se na brzké shledání, tedy po vylečení všech členů rodinky a hlásíme, že jsme se všichni taky vrátili ze všech koutů světa. Tak rádi propojujeme, rádi vyřizujeme rodina, přání, pozdravení a vítejte pěkně zpátky i v novém školním roce a v pracovním procesu, ať je to přívětivé. Tak myslím, že počasí nám vyšlo opravdu nádherné, jako malované. Ať všechno vyjde taky paní Aničce Jurenkové k dnešním 80. narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hlavně ať slouží tedy zdravíčko, dcera s celou rodinou pěkně zdraví. To Iva pěkně opětuje zase přání krásného sobotního odpoledne příteli Zdenečkovi, že ho mám moc ráda, jsem ráda, že ho mám. Iva, velké losiny. No a ještě k tomu svátečku Jindřišce z Chropině, teď do Kroměříže, všechno nejlepší, hodně zdraví také pro Laďka do Tovačova i od Marušky z Přerova. Píseň udělá, doufám, moc hezký, ještě krásnější víkend Aničce do Vápené, Helence v Uhelné, Majce a Aničce Bludov, Zdeničce Uničov, všem, co si hrajeme v Českém rozhlase Olomouc od Marci. No a písničkou ještě moc potěšte taky všechny, kdo jsou v práci. Ilču moc zdravíme na celý víkend od rána do večera. Pěkně, ať jí to jde a utíká a ubíhá a nebolí nožky za pultem v obchodním centru. Moc zdravíme i prodavačky.

0: vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozproudíme trošku, zazpomínáme na paní Špinarovou, jeden music box, jeden rock and roll, jak Big Beatek v podání paní Věrky a taky přání v podání paní Zdeničky. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore, vám, všem posluchačům, kteří poslouchají tenhle pořad, a já bych tuhle písničku ráda věnovala paní Jindřišce Novotné z Prostějova, dodatečně k včerejšímu svátku. Milá paní Novotná, přeji vám hlavně zdravíčko, hodně štěstí, lásky a spoustu pozitivních lidí kolem vás. Dále bych ještě pozdravila nejmilejší paní učitelku na světě, a to je paní učitelka Zdeníčka Šugárova z Přerova. Jelikož začal školní rok, vzpomínám, paní učitelko, když jste nás v první třídě prostě vyučovala a věnovala se nám víc jak paní učitelka, spíš jako maminka. Ještě jednou vám srdečně děkuji. Vám do rozhlasu též děkuji, mějte se krásně a pěkný víkend. Nashledanou.
2: Vás obě Zdeničky a taky paní Jindřišku pěkně zdravíme, připojujeme se, to byla Zdenka z Určic. No a ještě písnička udělá radost, doufám taky paní Lidušce v Jeseníku, písnička k příjemnému poslechu po dobrém obídku, zdraví Anička, paní Lidušku. Do Jeseníku. Píseň míří také pro pana Aleše Pavlíka z Březinky, který dnes slaví krásné narozeniny. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti přeje Aleši Pavlíkovi do Březinky celá rodina Pavlíková a Adamcová s Chrudimi a děkuje konkrétně Peťka Petra, také pěkně zdravíme. No a ještě také dneska krásné 10. narozeninky oslavy. Přejeme Jankovi Vaculíkovi z Hradčan hodně radosti, ať se mu daří ve škole i při hře na trumpetu od babičky. Přáníčko také dnes teď popolední. Písničkou určitě potěšíme taky všechny, kdo někoho vzpomínají, rádi zahrajeme těm, kdo poslouchají, že není to rubrika Vzpomínáme a odešli nám, protože hrajeme takto pro radost všem, kdo jsou napříjmu a celá léta to opakujeme, zdůrazňujeme, ale rádi zahrajeme také ještě písničku pro milovaného Ladíka, kterého zdraví jeho milovaná Věrka a malá Verča. Píseň je také ještě pro sportovního dědečka Jirku Vosku z Kojetina. Těm dnešním narozeninkám ještě takto písemně od vnoučat Jeníka Alžběty z Prahy. Hodně zdraví, štěstí, hodně energie na práci, na zahrádce i při sportovních výletech sportovnímu dědečkovi Jirkovi i na kole s babičkou. Pro Jirku Vosku z Kojetina ještě jednu přáníčku. Pro vás všechny ty také Music Box, prosím.

0: milé dámy, milé pane, milí pánové, Music Box.
1: Jsme to rozjeli s Jirkou Špinarovou, 12.54, ještě by to chtělo pár tónů a taky pozdravení asi v závěru od paní Vlastiny, kterou pěkně zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Bořečku, děkuji za vyhledání písničky a posílám dodatečně Broničce Seskalové do Olomouce a mamince její všechno nejlepší, Broničko, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Potom bych chtěla ještě Jindřiškám, jo, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a ještě Petrům Hnízdovým, jak mladýmu, tak starýmu, jak mladýmu a tatínkovi. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdravíčka, přeje prababička, babička a prababička, tak. A to je asi všechno dneska. A všechny ostatní posluchače všem přeji krásný víkend.
1: My moc děkujeme, bude jako malovaný a nebudou horka 40, no bude lehce na 20. A zítra bude hodinka věnovaná Dolly Parton, velké legendě a velkému vzpomínání. A třeba tak trošku přes tuhle méně známou countryovou Dolly Parton i pozvánka na zítřejší 15. hodinu.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průměrná mzda v kraji vzrostla o bezmála 6,5%. Odborníci letos zatím v Olomouci odchytili 23 nutrií. Litovel má novou sportovní halu. Jasno nebo skoro jasno odpoledne, přechodně oblačno, teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun, informoval o tom Český statistický úřad. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 6,4% na bezmála 52 000 korun. Oproti celostátnímu průměru je mzda v Olomouckém kraji nižší o zhruba 6 100 korun a ve srovnání s ostatními regiony je čtvrtá nejnižší. V Olomouci pokračuje odlov přemnožených nutrií. Odborníci jich letos zatím odchytili 23. Nepůvodní zvířata žijí ve vodních ramenech Moravy a v přítocích řeky. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: S přemnoženými nutriemi pomáhají především myslivci. Na Olomoucku loni odlovili 544 zvířat. Město letos dá na odchyt nutrií 100 000 korun. Tento nepůvodní invazivní druh se rychle množí a lidé nutrie často zbytečně přikrmují.
0: Novou sportovní halu otevřeli v pátek u Sokolovny v centru Litovle zástupci tamní radnice. Začali stavět loni v dubnu, na místě vybudovali taky parkoviště, dvě venkovní hřiště a tribunu. Nový areál si můžete prohlédnout dnes až do 15 hodin. Pokračuje Keno Dimov, jednatel městské společnosti Aktivní Litovel, která má provoz haly na starosti.
3: Tady ta nová sportovní hala Sokolka má kapacitu 500 lidí a máme přebudované dvě nové šatny pro zhruba 70 sportovců každá. Je tady venkovní bufet, takové bistro, které se budeme snažit využít maximálně, co to půjde pro venkovní provoz.
0: Na sklářský den můžete dnes vyrazit do Rapotí na našem Šumpersku. Začne ve 14 hodin, pořádají ho pracovníci Muzea rapotínské sklárny. Na programu je mimo jiné slavnostní otevření řemeslné dílny. Pokračuje Michaela Jiroušková z informačního centra obce.
4: Čeká nás odpoledne plné skla tradičního řemesla. Návštěvníci uvidí ukázky foukání skla a sami si budou moci vyzkoušet třeba broušení, rytí, pískování nebo malbu na sklo. Ve 2 hodiny potom slavnostně otevřeme novou řemeslnou dílnu a představíme také čtvrté vydání knihy Františka Kašíka Rapotinská sklárna.
0: Sport. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezonu. Slovinský cyklista tak mimo jiné přijde i o mistrovství světa.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Odpoledne přechodně oblačno, teploty 18 až 21 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na trase Olomouc Lipník nad Bečvou. Pracují před exitem velký újezd mezi 287. a 288. kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké leto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou 9 mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí. Kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorií je víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatele hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků. Víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina na hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste je mohli třeba ve filmu v pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti, a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Fakt je čas,

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizoo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky. Máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i minizoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A. Na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, anebo za B. Do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce se třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jihočeským redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jihočeské madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku, dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu, je to od mistra

0: kromě Viléma, jsou tady vlastně téměř všichni. I její ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina z Luděnic, posledního Rožumberka a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk. Jeho jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
0: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
0: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
0: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
0: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
2: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciánským klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také Rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátel k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce Vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Uničově jsou městské slavnosti, omezují dopravu v centru. K hradu Sovinec, v Jiřejkově na Bruntálsku vede nová stezka. Litovelské slavnosti dnes nabízejí návštěvníkům koncerty nebo výstavy. Jasno nebo skoro jasno odpoledne, přechodně oblačno. Teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. S dopravním omezením musí dnes počítat řidiči v centru Uničova. Do 20 hodin nemůžou parkovat na západní ani východní straně Masarykova náměstí. Důvodem jsou oslavy dnů města. Na náměstí taky můžou vyjíždět jen vozidla se zvláštním povolením. Další podrobnosti na sociálních sítích radnice. Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 6%, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si průměrně vydělají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%. Více za statistiky Jitka Erhartová.
2: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
0: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Jiříkov na Bruntálsku dnes otevřel novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Předtím se chodilo podél rušné cesty a chodník tam úplně chyběl.
3: Součástí stezky je i několik atrakcí. Lidé si můžou například vyzkoušet postavit šindelovou nebo břidlicovou střechu a pro děti je tam postavená opičí dráha. Po cestě je taky dendrofon, bylinková zahrada nebo fotopoint s výhledem na hrad Sovinec. Z Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Centrum Litovle dnes patří tradičním městským slavnostem. Na náměstí Přemysla Otakara odpoledne vystoupí Ivan Mládek a Benjo Band, skupina Holky a Michal Pavlíček Trio s Bárou Basikovou a Vilémem Čokem. Návštěvníci se můžou podívat na ochoz radniční věže a prohlédnout si několik výstav. Součástí programu budou oslavy 125 let existence tamního gymnázia. Podrobný program na webu radnice. Sport. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6. Duel s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou trojkou ztratil za 2 hodiny a 33 minut. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno. Teploty 18 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Motorkář boural na Olomoucku na silnici mezi Bílou Lhotou a Sobáčovem. Na místě jsou záchranáři, jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem. Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na trase Olomouc Lipník nad Bečvou mezi 287. a 288. kilometrem v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Právě Českého rozhlasu Olomouc za 14 hodin, možná je pak ještě otestujeme, prověříme znalosti, ale zastávka v Litovli je docela pěkná. Ivan Mládek s Benjo Bandem, Michal Pavlíček Holky, Vilda Čok, Bára Basiková. Doufám, že postupně, že vy nevytvořili nový konglomerát. My si dáme postupně kapelu Krištof nebo Vladimíra Mišíka a potom v hlavní roli vy. Ano, také dneska 5.9. v sobotu odpoledne platí linka 221 555 444 krátce po 14. pro kvíz Hřebíky.

0: už je dnes vlastně klasika ikony Vladimíra Mišíka, ETC. Jednohubky, mca. 14 hodin, 12 a půl minuty, Český rozhlas Olomouc. A samozřejmě hřebíky. A můžete zavolat na linku 221 555 444, pokud byste se dnes aktivně, a třeba i poprvé v životě, zapojili právě do kvízu hřebíky 221 555 444.
1: Hoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A zájemců je tady samozřejmě celá řada. Vydržte, vytrvejte a postupně se k vám možná dostaneme, ale už je někdo s námi ve spojení. Pěkné dobré odpoledne, vítejte.
3: No dobrý den, tady František Batec.
0: Moc vás zdravíme, taky u vás, doufám, nádherně, krásně.
3: Ano, přesně tak.
0: Parádička, pohodička, stlumené rádiečko, abychom se nádherně slyšeli. No, a když to bude zesílené, asi to vazbit bude, ale bude to rušit především vás, tak abyste všechno dobře slyšel. Pane Františku, vybírejte otázky.
3: Já jsem poslal kolegu, ať to vypne úplně. No.
0: Šupky 1 až 10 tak nabízíme.
3: Takže zkusím mi pětkou.
0: Ve kterém pak sportu vyniká poměrně dosti často teď zmiňovaná Sára Bejlek? Za A v golfu, za B v tenisu, za C v šermu.
3: Kubo, Sára Bejlek.
0: A sám, a bez drža.
3: Říkáme golf, no.
0: Říkáte golf. Ani to moc nezabolelo hned na začátku, to zkrátka nevyšlo a nevyjde to vždycky. Sára Bejlek, často zmiňována v současné době jako naděje českého tenisu, Bčko, možná, že bez konzultace by to vyšlo skvěle, báječně, což doporučujeme i ostatním, je to těžké i v tom časovém limitu se pak zorientovat a všechno to postíhat. Pětka je pryč, Sára Bejlek ovšem nikoliv, o té ještě hodně uslyšíme třeba ve zpravodajských relacích ve sportu s Českým rozhlasem Olomouc. A nabízíme těm, kdo to teď zapnuli ve 14.15 nově Český rozhlas Olomouc linku 221 555 444. Tak se na vás těšíme, zkuste třeba štěstí po čase, kdy jste se nemohli dovolat a nebo kdy to zkrátka nějak nevyšlo. Snad vám to vyjde, třeba by vám vyhovovalo, že pětka tenisová už je pryč, ale třeba by vám sedla, no ať vám sedne další ideálně trojice otázek v řadě. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Radek ze Šumperka.
0: I na Šumpersku den jako malovaný, předpokládám a doufám.
4: Ano, no jo. Je.
0: Pětka a Sára Bejlek je pryč. Co bude dál? 1, 2, 3, 4.
4: Tak vezme dvojku.
0: Vy jste věděl Sáru, výborně. No a ve dvojce se nám dneska schovala nějaká ta rozhlasová otázka, tak bychom si mohli zase po čase připomenout, zrevidovat, ověřit, anebo tipnout. A možná jste slyšel, ve 14 hodin byly naše poslední čerstvé krátké zprávy u nás v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dnes odpoledne je právě na naší stanici, připravuje a čte za A kolega Jiří Kořínek, nebo za B kolegyně Gabriela Adámková, a nebo za C kolegyně Jiřinka Faltýnková.
4: Tak to bych tipl Jiří Kořínek, neslyšel jsem, ale...
0: Jako by se opravdu stalo, skvěle, vážně jste tedy tipnul, Ačko je to nejlepší, co jste mohl zvolit. A dvojka je vyřešená.
4: Tak vezmeme trojku.
0: Když převedeme 15 minut na sekundy, no tak budeme teda muset rychle přepočítat. A nebo tipnout, bude to za A 600, nebo za B 900, a nebo za C 1500.
4: Tipnem Bčko.
0: Tak to jste opět uhodil hřebík na hlavičku a máte druhý bod 900, když se převede 15 minut na sekundy 900. No, to byla
4: tak
0: trojka.
4: Pětka byla, že?
0: Pětka ta právě byla, pak čtyřka, pak šestka a pak ještě spousta dalších.
4: Tak vezmem osmičku.
0: Takže tady se ptáme z nabídky, co pak neumí, neovládá analfabet. Za A plavat, za B číst a psát, za C malovat.
4: Bčko.
0: Skvěle, no báječně. A trošku samozřejmě s bonusem dobrý výběr do třetice. Ano, do třetice. Pan Radek, jestli se nepletu, jestli si pamatuju, může být předán také kolegyni, asistentce, sekretářce Jiřince. Ta má novou trvalou, tak mu to moc sluší a ráda nabídne krásné výhry. Možná nějakou i zakoupí. Linka 221 555 444 opět pro nově naladěné, anebo pro ty, co si říkali, tak vyjde to, táto zapni to, mámo zesil to, ale pak to zeslab, pokud se dovoláme a propojíme. Teď je právě někdo čerstvě propojen a teď už je taky ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den, se Věra od Šumperka.
0: Moc vás pěkně zdravíme, to už víme, Šumpersko, krásný den, stejně jako Olomoucko, ale možná připomeneme, že dvojka, trojka byly, pětka byla a teď byla i osmička, tak nabízíme zbytek.
5: Tak jedničku, prosím. Mm-hmm.
0: Který pak svátek ještě oslavíme, připomeneme si koncem měsíce. Za A výročí vzniku Československa, za B den české státnosti, anebo za C den vstupu Česka do EU.
5: Den české státnosti.
0: Že se ptáte, svatý Václav, vychází to na pondělí a k tomu smiley, který máme, Bčko je správně a pozitivně, ano.
5: Tak tu dvojku?
0: Dvojka, ta proběhla, tady jsme měli nabídku našich zprávařů. Trojka byla, čtyřka je volná, pak šestka je volná.
5: Prosím.
0: Do kterého většího města je to nejblíže z Bohdíkova? Za A do Šumperka, za B do Zábřeha, za C do Prostějova.
5: Do Šumperka.
0: No tak, že se ptáme. Ano, pěkně jste vybrala, krásně jste vybrala, ano.
5: Sedmičku, prosím.
0: Tak a sedmička třeba taky sedne. Kolik kamenů potřebujeme, abychom si mohli zahrát hru v dámu? Abychom si dámu zahráli, potřebujeme za A 8, za B 16, za C 24 kamenů.
5: Ještě jednou, kolik těch kamenů?
0: 8, 16, 24.
5: Celkem 24.
0: Celkem 16, neboť 8 bílých a 8 černých kamenů hracích pro dámu. Tak to byla hra téměř hazardní, anebo možná vabank. 16 Bčko tedy. No ale doporučujeme si třeba zahrát a třeba vyhrát nějakou pěknou hru od Českého rozhlasu Olomouc, ale musí to samozřejmě nějak vyjít díky té trojici otázek. Takže ještě by tady byla volná desítka, devítka a pak nám tady ještě předehráči zanechali šestku. Takže trojice otázek k mání je a linka 221 555 444 vlastně ještě i v závěru taky. Tak doufujeme trojice otázek a správných odpovědí od vás. Teď máte ještě možnost tam poladit, zeslavit to rádíko, uvěřit, že jste opravdu u nás. Kdo pak? Dobrý den.
6: Dobrý den, Vašek Šumperk.
0: No tak Šumperk vede. No ale Bohdíkov, Šumperk, Bohdíkov, Zábřeh, Bohdíkov, prostě už jsme tady měli. To už proběhlo od kolegyně. Tak ještě nabízíme tu desítku, tu devítku a šestečku.
6: Tak třeba šestku.
0: Které zvíře nemáme ve státním znaku? Za A lva, za B ovci, za C orlici.
6: Ovci.
0: No.
6: Bečko.
0: Dobře, že nemáme, možná výborně. Šestka. A teď 9 nebo 10?
6: Desítku.
0: Jestli pak znáte název Mezinárodní organizace na ochranu životního prostředí z nabídky za A CERN, nebo za B Greenpeace, anebo za C Lékaři bez hranic? Teď vypadl signál?
6: B, prosím.
0: B? Říkáte Bčko?
6: Bčko.
0: Bčko říkáte správně a ten signál zcela nesprávně, nevhodně vypadává teď zrovna v těch inkriminovaných okamžicích. Greenpeace, ano, ano. A teď ta devítka. Když zavoláme číslo 221555444, je jasné, kdo se ozve. Když zavoláme číslo 150, tak se ozve nikoli v Český rozhlas Olomouc, ale za A městská policie, za B předseda vlády, za C hasiči.
6: Tak budou to hasiči, za C.
0: Nechť, to nepotřebujeme. ale známe už od školních či školkových let. 150 pěkně hasiči, dneska vlastně i možnost volat na jiné číslo, které svádí i záchranáře lékařské, ale je dobré vědět i speciální číslo na záchranku 155, na policii 158, anebo to, které můžete vytočit zase zítra po 14. hodině, anebo dneska po 17. v případě písniček na přání. No a my teď z tohoto čísla předáváme na paralelním spojení k výběru výhry. A nejen na Šumpersko, pěkně zdravíme a těšíme se na další uchazeče zase zítra na našem telefonním čísle.
7: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 70. let od Ivety Bartošové, nebo za chvilinku z novějších od Tomáše Kluse v hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc. Naskok teď zamíříme do Přerova, který slaví 770 let od povýšení na město a jedny z nejhezčích procházek tady poskytuje park Michalov. A provedená za to ještě ve víkendovém vysílání na širší ploše zítra po 9. hodině. A teď naskok také Jana Syryčanská, lektorka z Ornisu.
1: To, co tady třeba vidím já teď odsud, tak jsou třeba jedlovce kanadské, jsou tady douglasky menziesovy, různé druhy cizokrajných borovic, je tady cypřišek, ale i různé cizokrajné keře. I tady jsme v místě, kde se vyskytují různé druhy rostlin a živočichů, které pobírají různý stupeň ochrany. Tady máme spoustu ptáků, je tady spousta například druhů hub i zákonem chráněných. No a možná bych vypíchla, že jsme stále v tom lužním lese, takže park Michalov je nádherný z jara, kdy tady pod těmi listnatými stromy vlastně vyrůstají různé druhy jarních květin, takzvaný jarní aspekt lužního lesa, které vlastně vykvetou, jsou to ty sasanky, pryskyřníky, orseje, plicníky a podobně. Máme tady vlastně i mokřad v takzvané Čapkově zahradě, takže tam se vyskytují různé druhy obojživelníků.
2: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
1: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
2: Takže takový útulek pro želvy tady je?
1: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
2: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
1: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
2: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
1: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami, dokonce je sám potom pěstoval ve své okrasné školce, kterou na konci života vlastnil a provozoval.
2: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů.
0: A zaslouží si třeba i delší procházku. Procházka parkem Michalov na další ploše nás čeká zítra po 9. hodině dopoledne v pravidelném čase pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.

0: Přímo z místa. První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: reggae od klasiků tohoto žánru, Big Mountain v angličtině, skoro ve 3:15 odpoledne 5. zářijového odpoledne v sobotním programu Českého rozhlasu Olomouc. Budou prý na programu dětská říkadla, říkanky, písničky, tanečky. To také patří k hanáckému folkloru, předávají se z generace na generaci. Dodnes z nich můžeme případně čerpat. A hlavně díky těm, kteří je sepsali z pamětníky sběratelům, sběratelkám. Jednou takovou osobností byla, ale to už si připomeneme v tom aktuálním vydání pořadu Hanácké rok Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: V roce 2023 si Hanačky a Hanáci připomněli dvě půlkulatá výročí významné osobnosti Hané, paní Ludmily Mátlové-Uhrové. Do té doby bylo toto jméno většině hanáckých tanečnic a tanečníků téměř neznámé. Představí nám je Eva Zhnalová, která v roce 2023 uspořádala v Kojetíně výstavu věnovanou příběhu a sbírkám této významné hanácké etnografky.
4: Sběratelka se narodila v Kojetíně v roce 1908. V rodinném prostředí si utvořila svůj pevný vztah k lidovému zpěvu a tanci. Četní příbuzní z obou stran byli vynikající zpěváci a tanečníci. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala přírodovědnou fakultu obor tělesná výchova a zeměpis. Spojením teoretických znalostí a výsledku vlastního pozorování a zážitku měla všechny předpoklady pro vědecký sběr lidových písní a tanců. Hana měla to štěstí, že paní Mátlová stihla vyspovídat poslední pamětníky Stovačova, Kojetína i Bojanovic. Lidé, od kterých čerpala, vyrůstali a žili v době, kdy se tradice a písně předávaly většinou jen ústně. Rodinné a společenské obyčeje zažívali nejprve jako diváci a pak teprve přebírali zvykoslovné role. U chlapců tomu bylo třeba při honění jidáše, u děvčat při obchůdce královniček.
3: Jaké období nám vlastně v těch sbírkách paní Mátlová, Uhrová zaznamenává? Dá se to definovat?
4: Tito pamětníci, které zpovídala, se narodili ještě v 19. století, kdy zažívali své mládí, takže jsou to vzpomínky na konec 19. století, začátek 20. století.
3: My si teď v pořadu Hanácké rok pustíme ukázku, kterou jste přinesla. Co to je za ukázka?
4: Je to vzácná ukázka, kde si uděláme obrázek, jak paní Ludmila Mátlová zpovídala svoji stařenku Anežku Uhrovou a dozvídala se, co se tehdy za jejího mládí nosilo, zpívalo a tančilo.
5: A pamatujete si, babičko, 25, jak chodila oblečená?
6: Tak jak jo, ale oni chodí ve fjertlůkách. Sukně měli taky, takový štofový všelijaký, ale všecko široký fjertušky. A šátek zavázané, koječáčka, žádná neměla obojka, to všecko jenom křerovice, popovky, dědiny, všecko jenom na dědinách měli obojky. Tam chodili pohanáčky, ale pěkně byli nastrojeni taky, pěkně.
4: Po druhé světové válce se Ludmila Mátlová-Uhrová zaměřila na Tovačovsko, kde ještě žili členky tanečního kolektivu Xavery Franti.

0: My jsme teď v pořadu Hanácké rok slyšeli další ukázku. Tentokrát to byl záznam nějakého folklorního vystoupení dětí.
1: Byly to děti ze školy z Uhřičic, z dědiny blízko Kojetína. A tam paní Mátlová spolupracovala s panem řidicím a své poznatky přenášela i do praxe. Pomáhala vytvářet jednotlivá pásma a nacvičovala s dětmi a toto byl krásný výsledek její spolupráce se školou.
0: To znamená, to, co ona pozbírala po těch pamětnicích, pak právě v praxi, nebo pak právě uvedla v praxi třeba právě s dětmi z Uhřičic.
1: Ano, pracovala jednak v Uhřičic a v době, kdy se přestěhovala do Brna, tak hodně spolupracovala s brněnskými soubory.
0: Jak ta její práce pokračovala dál, protože je pravda, že dodnes řada souborů u nás na Hané čerpá právě z těch jejich sbírek a myslím, že ta dětská tvorba byla pro ní poměrně zásadní.
1: Je pravdou, že ten velký zájem a úsilí zaměřila právě na dětský folklor, který byl v té době velice opomíjen. Zápisy říkadel, her, rozpočítadel a tanečních her chtěla Ludmila Mátlová-Uhrová vydat monograficky, ale z vydavatelských důvodů tohoto cíle nedosáhla, proto vydala aspoň části z tohoto velkého díla.
0: Z čeho tedy ty dnešní soubory čerpají?
1: Vedoucí dětských souborů mohou sáhnout po publikaci Ukolébavky, Houpačky a hry s batolaty na Hané nebo knižce Děti na Hané, jejich výtvarné tvořivé hry a zábavy v přírodě. Posmrtně byly vydané sbírky Taneční hry na Hané a Ptačí zpěvy v lidovém podání rovněž na Hané.
0: My jsme tu teď mluvili o souborech dětských, ale určitě i ty dospělé soubory čerpají z Ludmily Mátlové-Uhrové, protože, jak už jste zmínila, ona těch tanců, písní pozbírala opravdu hodně.
1: Navázala na svou původní sbírku Stovačovska a sebrala mnoho tanců z různých oblastí Hané, od Vyškovska přes Přerovsko až po Zábřesko. Je to čtyřdílná sbírka tanců, nazvaná Lidové tance a taneční hry z Hané, která byla vytištěna až začátkem 80. let.
0: A kdo všechno z ní u nás na Hané čerpá?
1: Dá se říct, že všichni vedoucí souborů a choreografové, i když mají mnohem víc zdrojů, pokud sáhnou tady po díle, které nám zanechala paní Ludmila Mátlová-Uhrová, tak je na nich, aby to obrovské bohatství

0: vy hanácké kultury citlivě zpracovali a předali dál ve svých tanečních pásmech.
1: Říká Eva Zehnalová, se kterou jsme si připomněli osobnost kujetínské folkloristky a sběratelky hanáckého národopisu Ludmily Mátlové-Uhrové. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Napadení dětí vyšetřují policisté v Náměšti na Hané. Medvědici s medvíďaty viděli ve Lhotsku u Vizovic. Češi míří na podzimní dovolenou nejčastěji do jižních Čech a na jižní Moravu. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané, taky ve Slatinicích, staly se však podle tisku i v Drahanovicích, Seničce a Luběnicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty Dnes v olomoucké fakultní nemocnici s mnoha četnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Podle starosty Slatinic Ondřeje Mikmeka nejde o ojedinělou záležitost. Meziročně o desetinu více případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřol.
4: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
3: Obci Lhotsko u Vizovic na Zlínsku viděl poblíž dětského hřiště v pátek podvečer medvědici se dvěma medvíďaty. Informaci zveřejnilo město Vizovice na sociálních sítích. Podle mluvčího města Jiřího Žůrka to bylo na žádost policie.
5: Na místo pak já policie od nás z Vizovic, ale na místě už ten pobyt toho zvířete nezjistila. Takže akorát nás požádala o to, abychom upozornili občany na to, že se tam ta medvědice může pohybovat a aby nepouštěli psi na volno při procházkách v přírodě.
3: Nejoblíbenějšími místy pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj také často jezdíme na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledáváme hlavně aktivní odpočinek. Třeba výlety spojené s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsme navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
6: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii. Sport.
3: Přerovská tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do osmifinále US Open. Američanku Leeovou porazila 2-1 na sety. V dalším zápase narazí na jedenáctou hráčku světa Kostukovou. Karolína Muchová a Jiří Lehečka v New Yorku v singlu končí. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat Nikola Bartuňková, Marie Bousková a Jakub Menčík z Prostějova. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno, nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 18 až 21 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se srazila v Šumperku v ulici 17. listopadu. Místem havárie se jezdí Kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: tenista z Prostějova Menšík. Jakub Menšík bude tedy bojovat za mořem v tenisovém turnaji na US Open. Možná, že Vladimír Menšík se zapojí mezi umělce z Brna po 16. hodině. To bude samozřejmě v programu Českého rozhlasu Olomouc Čas hvězdných návratů a brněnské a moravské zábavy. No a gratulovat potom můžete po 17. hodině v písničkách cymbálových, dechovkových, po telefonních linkách a SMS zprávách u nás, jako vždy po 17. o víkendech a ve svátky v Českém rozhlase Olomouc. Ovšem ty gratulace přijdou na řadu také za chvíli ke kulatému životnímu jubileu a v reportáži fotograf Jindřich Štrajt dnes slaví ono jubileum. Při té příležitosti se na Sovinci, Jindra ze Sovince, dnes otevírá nová naučná stezka. V budoucnu by také v bývalé kapli svatého Františka Xaverského v Křížové mělo vzniknout kulturně společenské centrum s názvem Galerie Jindřicha Štrajta. I proto budeme s oslavencem a gratulanty vysílat. Za chvíli bylo 15 hodin, pěkně zdravíme, teď míříme do 80. let za Míšou Davidem.

0: vaším vyznání. Gratulanty teď uslyšíme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc ze zahrady Ticha. Dnes asi na hradě Sovinec, kde to žije. Fotografie Jindřich Štrajt dnes na hradě Sovinci slaví 80. Jak jeho tvorbu vnímají představitelé olomouckého kulturního života i jeho fanoušci, faninky. Na vernisáži výstavy Z města ven v Muzeu umění Olomouc se s některými z nich potkala na jaře redaktorka kolegyně Petra Ševců. U mikrofonu se zastavil mimo jiné historik umění pan profesor Pavel Zatloukal.
1: Já mám vytipovaných několik fotografií, které mám velice rád a které jsem taky publikoval v té knižce o Olomouci, kterou jsem vydal před několika lety, které jsou zároveň nostalgicky, zároveň mají několik rovin velice krásných, abych to přiblížil, nemluvím jenom abstraktně. Například babička, která spěchá ke starému faráři, který takhle rozpřahuje ruce. Samozřejmě je v tom i ta doba, to znamená ty, řekněme, 70. 80. leta, to znamená normalizace, je tam všechno, krásná výpověď. No. A zároveň i ty Sudety je obdivuhodné. Já nevím, kolikátá tohle je výstava, určitě několika tisící. No a jak je vidět i tady v tomhle sále, sbírky, které nazbíral, jsou fantasticky vybrané s velkou kultivovaností, takže několik klobouků dolů.
2: Na vernisáži fotí Tereza Hrubá, fotografka Muzea umění Olomouc a zároveň také studentka Jindřicha Štrajta, bývalá studentka, teď už samozřejmě fotografka. Tak mě zajímá, jakým způsobem na vás mluví tvorba Jindřicha Štrajta, co na ní máte ráda?
3: Jednak mám ráda tu autenticitu fotek, která zůstala uchovaná, tak jak si pamatuju, ještě z těch 90. let, kdy jsem u Jindry studovala. A jednak to je to i spojené s mými vzpomínkami, protože jsem dojížděla k němu na Sovinec a on mě učil ve fotokomoře vyvolávat. Takže si vždycky vzpomenu na ty společné chvíle, kdy jsme tam byli zavření a snažili se z mých fotek získat nějakou kvalitu a Jindra vlastně v tom byl velkou oporou.
2: Jaký byl učitel?
3: Výborný. Byl na rozdíl od některých mých kolegů. On si netajil svoje profesní zkušenosti, nebál se to sdílet a všechno vlastně, co věděl, byl ochotný studentovi předat, což je vzácné.
2: Na vernisáži výstavy Jindřicha Štrajta jsem v Muzeu umění Olomouc potkala také dalšího olomouckého fotografa Petra Palarčíka. Zajímá mě, jak na vás mluví Jindřich Štrajt, co máte na jeho tvorbě rád?
4: Jindra Štrajt na mě mluví už hodně dlouho. Už asi tak od konce 80. let, kdy jsem začal navštěvovat akce na Sovinci. Svou jako neobyčejnou prostotou a řekl bych upřímností, jo, když najde jako nějaký téma, tak za ním jde a je schopen s těmi lidmi komunikovat natolik, aby prostě přesvědčil o tom, jakože on je v podstatě tam jako neviditelný.
2: Eliška a Barbora přišli také na vernisáž výstavy Jindřicha Štrajta. To znamená, že ho asi znáte jako autor.
5: Mně se na jeho tvorbě asi nejvíc líbí ta upřímnost a s jakým nasazením vždycky zpracovává témata, které třeba nejsou tak zahrnované v běžné debatě.
6: Pro mě je takovou jako asi srdcovou záležitostí, protože jsem na něm v podstatě vyrůstala tím, že nějak táta se o něho hodně zajímal a tak jsem dostávala nějaký knihy. A učitelka na střední mě dala kompliment s tím, že mám takovou jako štrajtovskou prostě fotografii, tak jsem se o něho taky začala zajímat a prostě mi to jako blízký taková moje srdcovka. No.
2: Jindřich Štrajt oslaví 80 let, co byste mu popřáli?
5: Hlavně hodně sil do dalších let a ať pokračuje v tom, co dělá, jelikož ta tvorba je jedinečná a naprosto uchvatná a aby prostě dál šířil tady tu osvětu, kterou on umí tak dobře předat dál.
6: Určitě, ať nemění přístup. Dívání se na život, protože to je krásný a inspirativní a kdybychom tak fungovali všichni, tak by to asi bylo vlastně lepší všechno.
2: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení a proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tereza Mašková, Marek Lambora, za pár chvíli ještě jedna láska z 80. let, z 80. roků od kapely Elán, jedna krásná chytlavá melodie, před pár minutami i Zahrada ticha taky z našeho archivu a za pár minut Zámecká zahrada Vyškov, která byla posledních 10 měsíců uzavřena kvůli rekonstruování. Památka, která v době svého vzniku vypadala podobně jako třeba známější kroměřížská Květná zahrada, se pod rukama zahradníků ve Vyškově zásadně změnila. Zkusíme popsat reportážně a rozhlasově už po kapele Elán.

0: Eldorát. Krásné parkové úpravy, květiny, 15.30 možná inspirace. Pozor, těsně před dokončením je ještě rozsáhlá rekonstrukce barokní zámecké zahrady ve Vyškově. Říká se o ní, že je to dvojčátko květné zahrady v Kroměříži. Obě zahrady vznikly ve stejné době, navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ovšem v posledních letech poněkud spustla. Vedení města Vyškova se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za více než 70 milionů korun. Obnovená zahrada se zázemím se tedy podle všeho a podle našich rozhlasových kolegů otevře příští sobotu a zdá se, že se líbí.
1: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch.
2: Za tělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
1: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět.
2: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
3: Teď vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma.
2: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
4: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy neúprosné, tak se musí dělat bez ohledu na počasí,
2: říká zahradnice Zuzana Vaňková.
4: Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě. Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
2: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a nepřežily. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu tři zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
5: Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
2: Odkud berete vodu na zálivku?
5: Tady je vrt. To je naštolovaný tam na těch závlahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
2: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
6: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus arkádová loďie. Podobně je to v té Kroměříži.
2: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
6: To je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
2: Úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
6: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací, prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
2: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
6: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
2: Funguje to teď už?
6: Funguje to perfektně. Můžeme se na to podívat.
2: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic se skůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
6: Ano, ano.
2: Stříká to na lidi v okolí. Takže kdo tu fintu nebude znát, tak může být velmi překvapený.
6: Může být překvapený, ano.
2: Vandalismu má zabránit kamerový systém. Na noc se zahrada bude zavírat. Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Současně se otevře také opravený domek zahradníka, kde budou veřejné toalety a kavárna. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Františka Nedvěda a bude 3/4 na 4 5. zářijového odpoledne jako malovaného. Pojďme ještě tak trošku prázdninově k olomouckým kašnám. Ty jsou pochopitelně ozdobou centra měst. Každá z nich má další či kratší historii a příběh, zajímavost. Průvodce Tomáš Kryl nás ovšem dnes vezme na místa, kde v minulosti v Olomouci tu či onde kašny stávaly, ale do dneška nevydržely.
1: Naše dnešní putování po kašnách zaniklých musíme jednoznačně začít na křížení bývalých ulic České a Široké, tedy v dnešním překladu ulice 8. května a ulice 28. října naproti Národního domu, a nebudeme zastírat, že nám tady na pozadí zurčí voda v barokní kašny Merkurovy, o které jsme se už v jednom z předchozích dílů bavili. Nejspíše právě tady totiž vznikla nejstarší olomoucká kašna, nebo respektive takto nejstarší, o které víme, o které máme nějaké tušení, o které existují nějaké zmínky. No a ty nás vrací na konec středověké éry, do závěru 15. století, shodou okolností do roku Kolumbova objevení Ameriky, do roku 1492, kdy existuje zápis o tom, že biskup Jan Filipec koupil v České ulici dům naproti mramorové kašny.
2: Na jakých dalších místech bychom dříve našli kašny?
1: V době, která následuje poměrně blízko tady období první zmínky o kašně mramorové, máme hned informace o 4 kašnách ve městě stojících, město zdobících a město zásobujících užitkovou vodou. De facto zpráva o těch 4 kusech pochází z roku 1528, to znamená, je téměř přesně půl tisíciletí stará. No a já bych navrhl, abychom se teď za zřejmě druhou nám nejstarší známou přesunuli na takzvaný Romhof. Jsme tady, jsme na Romhofu, shodou okolností hned za sídlem olomouckého studia Českého rozhlasu. Jsme vlastně na uhelném placu Romhof, staré tržiště, kde se uhlí prodávalo, dnes v uličním plánu olomouckém označeno jako uhelná ulice. No a tady vznikla fontána v době renesanční, v druhé polovině 16. století. Máme zprávu z počátku června roku 1581 a ta nám říká, že správce olomouckého městského stavebního úřadu Blažej Neuschl nechal zde na Romhofu postavit fontánu nebo kašnu. Bohužel zpráva není širší, to znamená, nedozvídáme se žádné další podrobnosti o jejím vzhledu a třeba i malinko bližší lokaci. Faktem je, že dnes už tady fontánu můžeme hledat naprosto zbytečně. Není tady, zanikla na samém počátku 18. století v souvislosti s budováním rozsáhlého komplexu měšťanského pivovaru.
2: A my, když se bavíme o těch zaniklých kašnách tady v Olomouci, tak se dá říct, že se pohybujeme v tom úzkém centru, že tady byly ty kašny všechny umístěny.
1: Důležité je zmínit, že současné fontány měly své předchůdkyně, které tedy tím pádem můžeme zařadit do naší dnešní kategorie fontán zaniklých. No a jedna taková právě na náměstí byla, a teď mluvíme o náměstí Horním, nejslavnější asi, nejkrásnější olomoucká fontána, fontána Cezarova, měla svoji předchůdkyni, a to kašnu nazývanou co by kašna spravedlnosti. Když už budeme takhle detailně pátrat, tak se můžeme od Cezarovy kašny, bývalé kašny spravedlnosti, přesunout na západní stranu radnice, to znamená tam, kde se vchází do celého komplexu ze strany od Moravského divadla. Tam je nároží v radniční budově od konce 19. století zdobeno nástěnou kašnou, je tam v podstatě Nika s konchou, dneska s fontánou Hygy, ale původně se jednalo o fontánu chlapce na delfínu. Zase se nám tady vrací delfín jako Kašnák v Olomouci v minulosti a v budoucnosti ještě také několikrát. To byla fontána, která byla součástí celého architektonicko-urbanistického řešení pomníku císaře Františka Josefa I., který byl před touto fontánou styčen a odhalen k 50. výročí jeho olomouckého nástupu na trůn. Tedy ta slavnost odhalení monumentů proběhla 2. prosince roku 1898. Zároveň chlapec

US Open a česká i moravská stopa už za chvíli také v 16 hodin ve sportovní části. Těch nejbližších zpráv je 15.53, tak potom už také hvězdné návraty. No, Moonlight Shadow, Maggie Reilly a na kytary Mike Oldfield, tak ještě jednou už jsem tě získal, málem Karel Zich. Tak dobré odpoledne, teď to původní podání, i když neohrané skladby. A nebo za chvilinku ještě hodně zamilovaná z 80. let od Glena Medeirose.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, že jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu.
6: Posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: A já mám nové tetování. A Kačka ne.
9: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
10: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Průměrná mzda v kraji vzrostla o bezmála 6,5%. Přemnožené nutrieloví odborníci v Olomouci. V muzeu v Rapotíně je dnes sklářský den. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno. Teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun, informoval o tom Český statistický úřad. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 6,4% na bezmála 52 tisíc. Oproti celostátnímu průměru je mzda v našem regionu nižší o zhruba 6 100 korun a ve srovnání s ostatními kraji je čtvrtá nejnižší. V Olomouci pokračuje odlov přemnožených nutrií odbornicích. Letos zatím odchytili 23. Nepůvodní zvířata žijí ve vodních ramenech Moravy a v přítocích řeky. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
1: S přemnoženými nutriemi pomáhají především myslivci. Na Olomoucku loni odlovili 544 zvířat. Město letos dá na odchyt nutrií 100 000 korun. Tento nepůvodní invazivní druh se rychle množí a lidé nutrie často zbytečně přikrmují.
0: Podzimní dovolenou letos Češi plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, to je o 20% bodů více než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí navštívit jihočeský a jihomoravský kraj, pokračuje ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na sklářský den můžete vyrazit až do 18. hodiny do Rapotína na Šumpersku. Pořádají ho pracovníci Muzea Rapotínské sklárny. Na programu je mimo jiné slavnostní otevření řemeslné dílny. Pokračuje Michaela Jiroušková z informačního centra obce.
3: Čeká nás odpoledne plné skla tradičního řemesla. Návštěvníci uvidí ukázky foukání skla a sami si budou moci vyzkoušet třeba broušení, rytí, pískování nebo malbu na sklo. Ve 2 hodiny potom slavnostně otevřeme novou řemeslnou dílnu a představíme také 4. vydání knihy Františka Kašíka Rapotinská sklárna. Sport.
0: V 7. kole 1. fotbalové ligy vede Sigma Olomouc nad Bohemians Praha 19:05 2:0 po poločasu. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 18 až 21 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete mít na silnici první třídy číslo 44 z Postřelmova do Šumperku. Vůz stojí na úrovni obce Dolní Studenky, projíždějte tam opatrně a pozor, vozovku D35 opravují dělníci. Na trase Olomouc Lipník nad Bečvou mezi 287. a 288. kilometrem pracují v pravém pruhu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
6: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
5: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
5: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
5: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let, a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafane jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác! Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka marná tvá námaha, nálada žádná. Astraka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderko.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resníkovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tuhle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvilku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan za úpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prudce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiný. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Ale, kdo ti má každý rád? Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ti má každý rád?
1: No tak já bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
2: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
3: Hello, this is Francesca in Český rozhlas Olomouc City.
4: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českého rozhlase.
5: Takže tady Libor a
6: Petra.
5: Přišli jsme se podívat na Český rozhlas a je to tady super.
6: Moc nám tady líbilo.
7: Jsme v Olomouckém rozhlase a je to tady super. Ahoj!
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Otočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že, víte, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima.
2: Jenom co si spomněl, tak to jeli dva na motorce, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč, to. Tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl, člověče, mrtvej.
2: Protože zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní.
4: To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopnost.

zdravé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton, už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Spadnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: chemcům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zmenk.

0: chtěl snad víc. O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: A k sloužení.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Uničově jsou městské slavnosti, omezují dopravu v centru. Policisté přistihli více řidičů s mobilem v ruce než loni. Ke hradu Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku vede nová stezka. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno. Teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S dopravním omezením musí dnes počítat řidiči v centru Uničova. Do 20 hodin nemůžou parkovat na západní ani východní straně Masarykova náměstí. Důvodem jsou oslavy dnů města. Na náměstí taky můžou výjíždět jen vozidla se zvláštním povolením. Další podrobnosti na sociálních sítích radnice. Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 6%, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%. Více za statistiky Jitka Erhartová.
2: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejich mzdová úroveň je nízká.
0: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Řidiči letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc. Pokračuje policejní mluvčí Hana Křížová.
3: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Za držení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Jiříkov na Bruntálsku dnes otevřel novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Nová trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Předtím se chodilo podél rušné cesty a chodník tam úplně chyběl.
4: Součástí stezky je i několik atrakcí. Lidé si můžou například vyzkoušet postavit šindelovou nebo břidlicovou střechu a pro děti je tam postavená opičí dráha. Po cestě je taky dendrofon, bylinková zahrada nebo fotopoint s výhledem na hrad Sovinec. Z Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili v 7. kole první ligy doma Bohemians 1905 3-0, skórovali Barát, Sejka, Soldo. České florbalistky porazili na turnaj Euro Florbal Tour ve švýcarském Gymligenu Finsko 8-3 a po páteční prohře 0-4 se Švédskem si připsali první body. V neděli se úřadující vicemistrně světa utkají od 16 hodin s domácím Švýcarskem v repríze prosincového finále světového šampionátu v Ostravě.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 18 až 21 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou mezi 287. a 288. kilometrem pracují v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bylo 17 hodin, máme 4,5 minuty po hodině 5. No a také 5.9.2026. V Českém rozhlase Olomouc hrajeme pro radost, ano, ve všední dny po 18. ale víkendy už od 17 hodin a zhruba 5 minut. Třeba když napíšete vzkaz, rádi ho vyřídíme, spojíme s nějakou pěknou písničkou. 723 70 33 51 SMS-kové číslo zazní opakovaně. No a za okamžik i výzva k zavolání a vybrání písničky. 221 555 444 telefonní spojení do Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A především posluchači a posluchačky po telefonním spojení a dnes jako první a možnost vybírání písničky je na paní Marušce. Paní Marušku, pěkně zdravíme, vítáme, dobrý den.
2: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Včera měla svátek Jindřiška z Chropině, toho času v Kroměříži. Jindřiško, hodně zdraví, štěstí a se vše dobře, a ti vše dobře dopadne. To ti přeje Marie a zdravím ještě moji sestru Jiřinku Prchlíkovou do Dlouhé Stráně, Lidušku do Olomouce, Vláďu do Tovačova, Jiřího do Litovle a Františka od Brna, Mirka do Kroměříže. Pane Božku, moc vám děkuji, to je vše a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
1: A my se k paní Marušce přidáváme a opět zdravíme. Písnička zamíří z okolností ještě taky pro další paní posluchačku Jindřišku. Máme ještě pozdravovat nejhodnější tetu Jindru do Olomouce. Moc ji zdravíme z východních Čech a děkujeme za možnost popřát jí takto ještě přes Český rozhlas Olomouc. Je nám ctí, moc děkujeme též, že jste se ozvali. Ozvat se mohou i další a činí tak tedy mojí Toničce pro radost, pro potěšení, pěkná písnička, děkuje Mirek Pavlu z Rapotína. A dál se můžete ozvat, napsat. Tady platí pozor pro SMS nastavení, textovky, klasické textové SMS zprávy, nikoliv MMSky, nikoliv filmy, GIFy a takové. 723 70 33 51. A nebo je tady možnost zavolat, ozvat se tedy národu a i oslavencům a těm, které zdravíte, ale především taky vybrat po telefonu písničku.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

ze srdce rádi vás přivítáme a vy můžete ze srdce darovat taky nějakou písničku, když se ozvete na linku 221 555 444 a můžete také napsat, to je ten případ a hned budeme u vás, kteří jste se teď snažili a dovolali, ale už hned, co přečteme písničky také s posláními SMS-kovými, tak budeme u vás, jen vydržte, vytrvejte malinkatou chvíli linku. Písničkou prosíme zahrát pro tatínka Aleše Pavlíka k dnešní narozeninové oslavě. Zároveň pozdravíme všechny dobřezinky, zdraví Nikolka s Adámkem, tak pro tatínka a pro všechny dobřezinky a taky pro Nikolku a pro Adámka písnička. Pokud byste chtěli zahrát písničku, jen teď k vám můžeme samozřejmě po telefonu, jakmile začne hrát ta písnička, jen vytrvejte, teď tu byl kontakt. Pojďte k nám ještě, zkuste to teď. 221 555 444, bylo by škoda přijít o další telefonická přání s výběrem písničky. Vy, kdo jste teď volali, teď je ten ideální čas. 221 555 444, teď můžeme k vám.

0: linku při začátku vstupu, kdy začnu mluvit, tak volali někteří posluchači, pak na výzvu dlouho nereagovali, ale ozvali se staří, dobří, známí, přátelé. No a teď volá někdo, kdo by chtěl zase počase, nebo spíš zřídkavě zahrát třeba někdo nový, tak... Jak to je technicky? Teď vám to vyzvánělo, ale na lince už byla paní posluchačka Zdenička, ale kdybyste chtěli, jakmile domluví, to je ten správný okamžik, třeba i pro nové posluchače, kdy se vám budeme moci věnovat. Paní Zdenička, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku pro krásný večer a dobrou noc posílám Lidušce Siglové do Doubravice, Toničce Kvapilové do Ludmírova, Jindřišce do Chropině a jejímu bratrovi do Tovačova. No a prostě všem přátelům a známým, kteří na mě myslí a nezapomínají. Potěší mě každý hovor a každá písnička. Mějte se všichni hezky. Zdraví vás, Zdena Uničová, děkuji.
0: Děkujeme moc pěkně. Pozdravujeme dál také ještě u příležitosti včerejšího svátku Jindřišku z Chropině, teď v Kroměříži. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, písnička také pro Ladika, pro bratra od Marušky z Předova. Pozdravy vyřizujeme moc rádi také oslavenci dědovi Jarečkovi, moc ho zdraví celá rodinka Míša, Davídek a všichni moc pozdravují a moc vzpomínej také na krásné, ale krátké letošní prázdninky. No a pak třeba i uchazeči a noví občasní nebo úplně noví posluchači, třeba ti, kdo zkoušeli z čísla 7, 3, 5 a tak dále. Pojďte k nám, rádi vám nabídneme, co umíme a necháme zahrát a prohovořit vás do vysílání. Třeba teď na tuto výzvu můžete zkusit.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vinečko poteče i v písničkách, díky pozvánce, víme, zase v týdnu jeden pořad v podvečerním večerním vysílání a teď víkendové vyhrávání pro radost 17.27 sobota 5. Čas pro paní Zdeničku Zahrochova. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by neka zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Jendový do Štětoví, Vřeťový do Štítů, Julínce do Přerova, Lidě Lorníškové do Olomouce, Vláďovi do Tovačova a není smutný. A se trochu rozveselí. To vám přeje Zdenka z Hrochova. Díky, pane Božku, a zase někdy nashledanou.
2: Já myslím, že tahle písnička rozveselí určitě a třeba i v Tovačově. Tam jí mají rádi. Dál budeme pokračovat po SMS zprávách, které chodí na 723 70 33 51. A tady čteme, že máme také zahrát oslavenkyni kamarádce Jindřišce k svátku a už brzy bude mít i půl kulatiny. Ať si je užije, přeju jí největší celoživotní kamarádky Marianka a Otilka. Moc pěkně zdravíme všechny v kamarádské partičce a především oslavenkyni. A dál ještě od Petry posíláme krásná pozdravení pro mamku Marušku, taťku Otu, manžela Aleše, děti Nikolku, Adámka, bratra Míšu. Pro dobrou náladu děkuje Petra, paní Petře také. Krásně, rádi zahrajeme. No všichni si zaspíváme písničky, které zkrátka nestárnou.

0: Pokračujeme i po půl šesté a pokračujeme teď momentálně s olomouckou paní Liduškou. Dobrý den.
1: Krásný den, pane Bořínku, děkuji vám za přijetí a všem moderátorům, posluchačům do Českého rozhlasu Olomouc vám přeji krásný večer i zítřejší další dny. Dnes bych chtěla poděkovat za písničku a poslat mým přátelům Marušce z Kroměříže, Zdeničce Šínové s Jarmilkou, Honzovi Vinařskému do Písečné s manželkou, Květoškovi Itlíčkovi též do Senice s rodinou, Jirkovi do Litovle a ještě Ládičkovi Stovačova. Všem přeji krásný podvečer, krásný poslech a mějte se všichni moc krásně a příště naslyšenou. Děkuji pěkně.
0: Děkujeme taky za všechny a posíláme další krásná pozdravení. Míří například do Prostějova, k babičce Marušce a taky k dědovi, ať si užijí dnešní i zítřejší krásný den. Je a bude i snad zítřejší jako malofaný. Pozdravy ještě vyřizujeme taky od Jirky s přáním všeho nejlepšího manželce Jarušce a taky naší milé švagrové sestřičce od manželky bude mít brzy velké, významné, krásné oslavy. Těšíme se. Taky máme potěšení, že můžeme pozdravit, vyřídit pěkně i k vaší rodince, poslat písničku. Tu ovšem vybírá telefonující posluchač, posluchačka, dneska prosím L Band o lásce. No a ten další výběr je třeba podle vás 221 555 400.

0: Láska nejkrásnější a pokračování teď pátého krásného malovaného zářijového odpoledne či podvečera. Pokračování s panem Laďou. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane rektore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za zabývání písničky. Omlouvám se vám všem posluchačům, co jsem stropil slovo sladostí. A omlouvám se paní Evice do Brnu, paní Helence, paní Lidusce, paní Marusce, všem. Umřel mě kamarád.
0: Vůbec se nemáte za co omlouvat. Jasná věc. Držte se, Ladíku, moc pěkně. Zdravíme všechny, kdo na vás mysleli a jsou moc hodní a děkujeme, že jste se ozval. Vůbec není potřeba se omlouvat. Vůbec. Držte se. No a my rádi ještě vyřídíme pozdravení taky pro Miloše, velkého kamaráda. Tak si važte, prosím, přátelství a přátel opravdových. Milošovi tomu posílá přes SMS krásnou písničku Jarda a celá partia, která je skvělá, protože drží při sobě, tak je máme pořádně pozdravit a moc hezky zahrát. A pěkně prosíme, zahrajte taky naší rodince na dnešní oslavě, protože se nám krásně vydařilo jak počasíčko, tak také náladička a hlavně jsme se mohli konečně sejít po dlouhatánské době v opravdu velkém počtu. Tak opravdu pěkně zdravíme a ještě jednou i přátelé, i ty, na které vzpomínáme, kam si pozdravujeme takto přes éter Českého rozhlasu Olomouc.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pokračování skoro ve 6:15, 5. září v podvečer se Štěpánkou. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane redaktore, ještě jednou a všechny posluchače. Děkujeme za písničky Lidušce Kouřilové, Jindřišce Slavíkové, Anice Koutné do Bruntálu, Vlasice do Krnova a panu Pospíšilovi do Bydhoště. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne, pěknou neděli všem posluchačům, mějte se všichni hezky, vám, pane redaktore, moc děkujeme a zase někdy naslyšenou u Besovi.
2: Děkujeme pěkně, zdravíme i do Čelčic a všude tam, kam vy, aby nevznikla mýlka, někdy hráváme, hlavně od píšících posluchačů, ale aby nevzniklo nějaké podezření, že dneska nikdo nevolá, o, těch se snaží dneska dovolat těch posluchačů, jenom bychom rádi prostřídali s těmi, kdo třeba nevolají několikrát týdně, jenom bychom moc rádi přivítali ty, kteří třeba volají, jenom když mají jednou za rok nějaké pěkné rodinné výročí a že jich tady dneska bylo, žel, zrovna když jsme mluvili s někým už z vás stálejších a nebo zkrátka třeba ke konci písničky a pak už nevydrželi, to je velké úskalí, vždycky je možné reagovat třeba na tu výzvu, když se ozve zavolejte, tak to je právě mířeno tak, abyste se dovolili třeba i vy občasní, anebo úplně noví posluchači. Nevydařilo se, ale rádi zahrajeme i vám, samozřejmě třeba teď zavolejte 221 555 444, i vy noví občasní, nebo kdo dneska něco slaví. Víte, teď je ten ideální čas. Ale vy noví tam především míří to přání, abyste se dovolali, abychom mohli potěšit i vás, občasné nové, zřídkavé posluchače. Pošleme rádi ale písničku teď také píšícím. A pozdravovat máme dědu Mirka, který bude zítra slavit. Má krásné narozeniny, popřejte mu ze srdce od všech členů rodiny všechno nej. To přání míří do Šumperka a podepsán za všechny z rodinky je Vlastík. Ještě prosíme zahrát naší mamince, skvělé babičce, Věrce Jírové, kterou moc zdraví taky její rodinka a přeji samozřejmě jen a jen to nejlepší, hlavně zdravíčko.

0: Tak to byla Valaška, prosím, s takovým tangem. Jen mi pověz, děvčeme. Teď bude jedna krásná, klasická, lidová, zase se možná spousta posluchačů, posluchaček přidá broukáním, pospěvováním a nebo kompletním zpěvem. Tak budeme hrát jednu Tichou Moravu, prosím, pro Lidušku a ještě pro koho?
1: Zdravím vás ještě jedno, pane Bořenku, za krásný přivítání vám moc děkuju a posílám tu písničku s poděkováním paní Zdeničce Pavelčíkové z Umčova, ale teď je na rehabilitaci v Olomouci. Zdeničko, přeji ti brzké uzdravení a hlavně rehabilitace, ať ti pomůže. A písničku také posílám pěknému podvečeru a moc děkuju milým děvčatům, dnes to bude dámská jízda. Paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku s kamarádkou Alenkou. Lidunko, děkuji vám, posílám písničko a zavolám. Pohanácké si zase pokecáme, pobocáme. A taky ještě z Krnova Jarušce posílám.

krásné tóny k tomu, tentokrát třeba s cymbálem, zase jedné klasické. No a co se líbí, ten výběr tentokrát měřil hlavně asi pro Lidušku z Jeseníku. Děkujeme taky za polední telefonát, je to prý těžké, těžší, tak jsme rádi, že jsme ji slyšeli dneska. A to byla Liduška také po telefonu v podvečer před 18. A tak akorát ještě čas nechat zahrát i pracantům a i těm, kteří třeba budou ještě prý dělat makat a stát na nohou na prodejně. Zdravíme Ilču, prodavačku šikovnou, ochotnou za všech podmínek i dneska do práce až skoro do večera. No určitě do setmění. Zdraví Ilču, rodinka, zdravíme též do služby. A poslat písničku bychom určitě měli ještě teď z čerstvé zprávičky pro Mirečku. Mirečka má krásné narozeninky a my jí krásně přejeme za celou rodinku, ale hlavně taky za partu přátel. Všechno nejhodnější sousedce Mirečce, tedy jejímu jubilou. Krásně zahrajte.

0: bop. Ooh, shooby doo bop.
1: Ooh, shooby doo bop.
0: Zoom, zoom, zoom.
1: Zoom, zoom, zoom.
0: Shooby doo bop. Ooh, yeah, bop.
1: Shooby doo bop. Ooh, yeah.
0: Skvělý bop, bop, bop,
1: bop, bop, bop, bop. Olo, kolo, mlínský.
0: Kolo, kolo, mlínský.
1: Je za čtyři rýnský.
0: A či je pan Lipský?
1: A to by tak hrálo.
0: No, a co by tak hrálo?
1: Gotu, že je málo.
0: Z

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Napadení dětí vyšetřují policisté v náměstí na Hané. Řidiči častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce, informují policisté. Češi míří na podzimní dovolenou nejčastěji do jižních Čech a na jižní Moravu. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořín. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy, informuje Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v náměšti na Hané ve Slatinicích, staly se však podle tisku také v Drahanovicích, Seničce a Luběnicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty Dnes v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí desetileté koncepce vězeňství je moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Nejpalčivějším problémem bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců vězeňské služby.
4: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
3: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy do konce srpna policisté přistihli více než 26 100 řidičů, o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
5: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
6: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
5: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
7: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
5: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Nejoblíbenějšími místy pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj také často jezdíme na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledáváme hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety spojené s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsme navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
8: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jen na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii. Sport.
3: Sigma Olomouc porazila v 7. kole první fotbalové ligy doma Bohemians Praha 1905 3-0.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 18 až 21 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo v Olomouci v ulici Dolní Hejčínská. Příčinu nehody vyšetřují policisté, jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
9: Bylo 18 hodin, je to čas vysílání pravidelného setkání s literaturou a dnes vás konkrétně zveme k poslechu premiéry prvé části dvoudílného rozhlasového zpracování povídky přerovské spisovatelky Lenky Chalupové. Holka z krabice. Příběh Inky Majerové z knihy Začátek uslyšíme v interpretaci Vladimíry Včelné, Sáry L. Erlebachové a Sabiny Muchové, které režijně vedl Petr Gábor.

0: Do bedínky od jablek vložila Vanda Berková poslední šanon. Patrový dům s psychologickou poradnou v Kratochvílově ulici patřil dlouhá léta k jejímu domovu, i když v něm nikdy nebydlela. 35 let jí tady lidé vyprávěli smutné i veselé příběhy. Svěřovali se, smáli se i plakali. Všechny si pamatovala. Očima zavadila o složku s nápisem Jindřiška Majerová. Když tehdy vešla do místnosti, vstoupil s ní neklid. Při pozdravu podala Vandě ruku, ale oči od špiček bot nezvedla.
1: Inka Majerová, vlastně Jindřiška, ale všichni mi říkají Inko. Jsem dítě z krabice, nechtěné děcko odložené v babyboxu. S telefonním číslem napsaným na levé noze.
0: Co Jindřich Majer nedostal do vínku na postavě, získal na hlase. Měl ho ostrý a zvučný. Vynikal díky tomu v každé společnosti. Ženské se kolem něj odjakživa rojily jako mouchy a jakmile se před 3 lety stal náměstkem přerovského primátora, musel je svými malými drobnými dlaněmi odhánět jako obtížný hmyz. Moc dobře věděl, že to s ním manželka nemá jednoduché. Zvlášť teď, když se po celém Přerově veřejně šuškalo, že chodí s tou mladou právničkou. Z pomluv a šeptandy si nic nedělal, ale černé svědomí měl. Tížilo ho, že Markétě nabídl dítě, zatímco Líbě dovolil jen to, aby se starala o něho. A teď ještě tohle. Novináři už jsou v salonku, hlásil mu asistent Kamil a varovně dodal. Přišli i hoši z bulváru. Jindřich chápal, že v téhle špinavé louži se musí vykoupat sám. Utáhl si kravatu a vyšel z kanceláře. Červená světýlka kamer se rozsvítila. Pane náměstku, dnes ráno jsme dostali zprávu, že v babyboxu Přerovské nemocnice bylo nalezeno novorozeně, holčička. Redaktor Práva se významně odmlčel. Pravděpodobně víte, co následovalo. Jistě, že to Jindřich věděl. Na děcku, které tam leželo v krabici, bylo fixem napsáno jeho telefonní číslo a na papírku, že jde o číslo otce. Je před komunálními volbami. Někdo se mě snaží tímto trestuhodným způsobem zdiskreditovat, řekl suverénně. Takže vylučujete, že by novorozeně mohlo být vaše? Znejistěl. Co mu asi řekne Markéta, až ho uvidí ve zprávách? Nebo Libuše, která momentálně trucuje na chalupě ve společnosti Berty. Děsil se, že když připustí možnost otcovství, obě jeho ženy ho kopnou pěkně z rozběhu do zadku. Moc dobře si uvědomoval, že při jeho opileckých eskapádách se mohlo stát něco, co neměl pod kontrolou. Podstoupíte testy DNA? Představil si své voliče, jak na něj ukazují. Jak mu nadávají, haní ho, bortí mu iluzi, že se v příštích volbách stane primátorem. Jistě, podstoupím. A pokud se prokáže, že dítě je moje, postarám se o ně. Cesta na troják se táhla. Od tiskové konference uběhly jen 2 hodiny, když Český rozhlas Olomouc oznámil, že za otce dítěte byl anonymní matkou označen náměstek primátora Jindřich Majer. Na displeji vedle volantu se objevilo volá Markétka. Přijal hovor. Markéta ječela tak, že musel přístroj stišit. Jenže když mu řekla, že s ním končí, zabolelo to tak, že musel auto odstavit, vyjít do lesa a tam si počítat hluboké nádechy a výdechy, aby na místě nechcípl. Ještě dnes ráno měl pocit, že je králem města. Kandidát na primátora. Teď sedí ve značkovém kvádru na pařezu a přemýšlí, co řekne Líbě, až ji po dlouhé době uvidí. Nakonec nemusel říkat nic. Předběhla ho. To jsem si od tebe fakt nezasloužila, prohlásila plačtivě, sotva zabrzdil před chalupou. Bydlela v ní Libušina postižená sestra Berta, za kterou se žena o Velikonocích přestěhovala, aby ho, jak mu vysvětlila, neměla na očích. Objal ji a překvapeně si uvědomil, že má svou ženu stále tak trochu rád, že si jí váží, že mu chyběla. Jenže s Markétou je to v posteli jiná jízda. Jejich vztah má štiplavost čili papriček, zatímco s Libuší je to žmoulání přeslazených vanilkových rohlíčků. Kdyby Líba nevyčenichala Markétu a kdyby se Markéta spokojila s rolí milenky, mohl si v poklidu nechat obě. Ať šel pamětí, jak chtěl dlouho za poslední 2 roky, spal jen s těma dvěma. Vědomně. A co bylo nevědomně? Třeba v čase opileckého okna? Ví on?
2: Předpokládám, že testy podstoupil?
1: Neměl na vybranou. Celou dobu sice věřil, že je to provokace. Jenže...
0: Markéta se už neozvala. Nakonec mu zbyla zase jen jeho věrná, nudná, šedivě nezajímavá a jednoduchá Líba. Zůstala po jeho boku, i když už věděla o shodě jeho DNA s tou holkou z krabice, za kterou právě šli. I když on strašně nerad. Jenomže za 3 týdny jsou volby. A jeho je, už mu to posvětil i soud. Přišlo mu teď nanejvýš surové, že Líbě dítě odmítl udělat, ačkoliv tím v začátcích manželství trápil i její rodiče. Chápali sice obavy, aby děcko nebylo postižené jako jejich Berta, ale zároveň naznačovali, že Downův syndrom je dnes přece včas rozpoznatelný. Když v loni Libuše slavila 38, byla se situací už smířena. A teď toto. Drží v ruce novorozeně, které není její, i když jí za rok nebo za 2 začne říkat mami. Nenapadlo ho nic lepšího, než ženě prostě slíbit, že s jeho zálety je tímto dnem konec, že zkrátka budou rodiče holky, která úředně dostane po něm jméno Jindřiška a které budou říkat Inka. Přesně tak, jak lidé říkali jeho mamince. Do kamery místní televize řekl: jsme s manželkou rádi, že nás potkalo štěstí v podobě tohoto dítěte, kterému dáme zázemí a lásku. Jako kdyby si právě odvážel válečného sirotka nebo opuštěné dítě z děcáku. Ne vlastní hřích. Pravdou bylo, že voliči ocenili jeho lidskost. A Líba měla jen jednu podmínku. Až bude Ince 6, všechno jí řeknou.
1: A řekli vám to? Pospíchali. Ještě mi nebylo ani 6, když mi oznámili, že jsem jen tátova. Že moji pravou matku neznají, ale náhradní máma mě má ráda.
2: Měla?
1: Snažila se. Od jak živa jí záleželo spíš na otci. Já jsem byla až ta druhá.
0: Podívej, není to ona? Zeptala se Libuše Majerová svého muže. Inka zrovna slezla z ruského kola, kam ji posadili. Slibovali jí, že z výšky uvidí Bečvu i zámek na Horním náměstí. Jinže Luna Park, který se na 2 týdny zabydlel na louce mezi Strojařem a Sokolovnou, nebyl nic pro ni, což bylo zřejmé už po první otočce ruského kola. Projížďky v Labuti se Inka zřekla. Stejně jako růže ze střelnice, kde stála ta ženská, o níž její máma řekla, že by to mohla být ona. Moc dobře si ve svých 8 letech uvědomovala, co tím slůvkem myslí. Ona bylo označení pro mámu, která ji porodila a odložila. Neuplynul jediný měsíc, aby matka na nějakou paní neukázala prstem. Nemůže to být ona, Jindřichu? Inka pak chodila po městě a dívala se po všech blondětých ženách. Dokonce si vysnila, že jednoho dne pro ní její pravá máma přijde. A taky pro tátu, kterého milovala. Jsi zelená jak 7, to máš po mně, pokýval hlavou táta. Ani jeden z nich pak už nechtěl poslouchat mámu, která se nechala slyšet, že ona naopak mohla jako malá holka na všechny atrakce. Pak si dala cukrovou vatu, malinovku a párek s horčicí. A nic. Břicho jako v bavlnce. Podobné historky vybalila pokaždé, když na Inku padala úzkost z uzavřených prostor. Z kabiny výtahu, telefonní budky, záchodové koje nebo sauny. Všude tam se v ní probudila panika a děti se jí o to víc smály. Nalezená a bláznivá Majerová! Když se s tím doma svěřila, máma jen pokrčila rameny a řekla: to je mi líto, Inečko, asi to máš zděděné. Jinak ale máma dávala všem jasně najevo, že pan primátor je jen a jen její. A on rád držel tu linii šťastné rodiny Majerovi, protože věděl, že právě tohle mu přihrává upřerovanou body.
2: Šťastná rodina. Vy jste se v ní ale trápila, vidíte?
1: Nejen tam. Bylo pro mě hrozné žít s pocitem, že jsem přišla na svět omylem. A že táta byl dotlačen k otcovství. Matka mi řekla, že si mě vzala jen proto, aby zachránila své manželství. Byla jsem nejen holka z krabice, ale i jaksi navíc. Doma, ve škole, všude.
0: To si myslíš, že si vezmeš spotky a půjdeš za tou děvkou? Křičela na Jindřicha Libuše. Vztekle házel na dno kufru košile, kalhoty, trika, trenýrky, kravaty. Nevydrží už s tou šedivou, nudnou, hloupou a nezajímavou Libuší, která si ho k sobě připoutala v době, kdy byl ještě blbý kluk, kdy ještě nevěděl, kolik chemie je potřeba do manželství. Nebýt té koule u nohy v podobě Inky, dávno by šel dál. A je jedno, jestli by tehdy před 12 lety utekl k Markétě, nebo o 3 roky později k Vilmě, nebo teď k Olze, se kterou to táhl už skoro rok. Ke zlosti Libuše, která se o jejich románku dozvěděla. Od včerejška mu vyhrožuje, že jestli odejde, ať přibalí do kufru i Inku, protože to on je přece její rodič, ne ona. Všiml si, že Inka pozoruje, jak táta roluje ponožky a sleduje mámu, jak nešťastně běhá po ložnici a lomí rukama. Upustí ponožky, 3 rychlými kroky dojde k ní a uloží její drobnou blondětou hlavičku s hustým copem na svou hruď. Inka. Jeho malá světlá kopie. Zrovna včera slavili 12. Líba jí upekla dort, koupili dárky, oslavu s balónky a girlandami zařídili, děti od sousedů pozvali, aby se necítila sama, udělali jí krásný den. A dneska to tak pokazí. Dokonce ustáli její dotaz, jestli jsou si jisti, že se opravdu narodila 25. června. Vysvětlil jí, že datum narození se shoduje s datem nálezu. Ale pravdu se oni tři nikdy nedozví. Ale na tom přece nesejde, protože to je jen den v kalendáři. Už věděl, že bude muset všechny věci pokorně vrátit zpět do poliček ve skříni. Zavolat Olze, omluvit se, zahrát si s Inkou karty a večer ulehnout vedle Libuše.
2: Otci, na vás záleželo.
1: Ani máma se ke mně nechovala zle. Učila se se mnou, podporovala mě v gymnastice, vyzvedávala z kroužku, každou neděli upekla mou oblíbenou buchtu. Jen to všechno bylo chladné. Jedinou naší důvěrností bylo podání ruky při blahopřání k narozeninám nebo k svátku. Snažila jsem se k ní přiblížit, ale nešlo to. A pak jsem se sama stala odtažitá nejen vůči ní, ale vůči všem. Nemám se ráda. Cítím vinu za to, že mě našli v krabici. A s tátovým telefonním číslem, kdyby tam nebylo, otec mohl matku opustit a být šťastný s někým jiným.
0: Útlá dívčí postava se skočila z kladiny. Bylo jí 16, ale vypadala s bídou na 13. Pro gymnastiku ideální. Zrovna ji na hrudi hřálo čerstvé ocenění z mistrovství Evropy, chystala se na světový pohár a trenér vyprávěl matce, že navíc dostala nabídku na roli v Moravském divadle v Olomouci, kde by měla hrát zapálenou sportovkyni, která bude předvádět takřka akrobatické kousky na bradlech. Máma se tetelila radostí, dokonce tátovi špitala. Jsem na ní pyšná, Jindřichu. Její úspěch je i můj. Jenže Inku už gymnastika netěšila a touhu předvádět se v divadle neměla. Chtěla více času trávit s Robinem. Mámě se to nelíbilo. Stěžovala si otci, že se tahá s jakýmsi chlapem a zanedbává gymnastiku. Možnost obhajoby ztratila poté, co si máma před tátou povzdechla, že se moc bojí, aby Inka nakonec nebyla stejná šmizla jako její matka, nenaháněla chlapy a nezbavovala se dětí v krabicích od margarínu. Geny nevyčuráš, Jindřichu, říkala otci, který někdy v té době začal pít. A doma tím vyvstal další prostor k debatě. Pravidelně končila prohlášením, že jestli bude Inka po biologické matce nezodpovědná lehká holka a po tátovi zdědí dispozice k pití, máma, která ji přijala za svou, se definitivně zhroutí. Jako ostříž proto bděla nad Inčinou počestností a otcovým chlastem. Dusno bylo k nevydržení.
2: Máma nechodila do práce?
1: Byla v domácnosti. Měla nemocné srdce. Navíc se od 30 po nečekané smrti rodičů starala o Bertu. Krátce po mém narození si vymínila, že s tátou začnou jako rodina úplně jinak a jinde. Prodají dům a koupí si nový, zbaví se zahrady a poohlednou se po jiné. Se mnou měla přijít očista jejich vztahu, bez starého majetku a starých milenek. Jediné, co si nechali, byla chalupa na Trojáku.
2: A v ní Berta?
1: Ano. Mámina mladší sestra sice byla duševně zaostalá, ale jinak schopná se o sebe postarat. Dohlížela na ní sousedka, které táta štědře platil. Myslím, že máma ji měla ráda a Berta ji uctívala jako bohyni.
0: Nesnášela, když máma mluvila o Robinovi jako o zmetkovi. Vadilo jí nejen to, že je skoro o 10 let starší než Inka, ale i fakt, že je jenom vyučený a pracuje ve slévárně, kde si na periferii Přerova. Smrdí železem a za nehty má špínu. Bušila jí do hlavy, že chlap v montérkách pro ni není dobrá partie. V té době už otec nebyl primátorem. Po dvou volebních obdobích se z politiky stáhl a stal se ředitelem chemičky. Abys na toho svého Robina zapomněla, pojedeš na prázdniny k Bertě. Je ti 17, pomůžeš tetě s hospodářstvím. Rozhodla těsně před prázdninami mezi druhákem a třeťákem máma. Do vysvědčení to rozhodnutí jakž tač strávila jen díky ďábelskému plánu. Vezme k Bertě na troják i Robina. Byl jejím plánem nadšen. Vůbec mu nevadilo, že na jeho konci ho s největší pravděpodobností čeká průšvih. Jediné, co ho trochu brzdilo, byl strach z Berty. Ta ale nakonec souhlasila s tím, že ten chlap bude na jejich chalupě přespávat. A když Inka poznamenala, že stejně neumí držet jazyk za zuby, nečekaně se ohradila.
3: To teda umím. Taky mám jedno tajemství a nikomu jsem ho neřekla.
2: Povzdechla jste si. Co vás v tomto období tak tížilo?
1: To Bertino tajemství. Je pravda, co se tady na tom sedacím vaku píše?
2: Že se tady budete cítit jako v matčině lůně.
1: Zkusím to. Třeba se mi bude lépe vyprávět.
0: Jak zemřela? Nevěřím tomu. Inka sedí v ložnici na mámině posteli a brečí. Ani Jindřich Majer netušil, že ho manželčina smrt tak moc zasáhne. Buď statečná. Vždyť jsme oba věděli, že je máma nemocná. Nemocné srdce má spousta lidí a neumírají před 60, namítla Inka. Líbin infarkt byl opravdu nečekaný, ale obdobně zemřeli oba její rodiče. Dojímalo ho, jak Inka s koleny pod bradou usedavě brečí pro ženu, která se shodou okolností stala její mámou. Uvědomoval si, že ho Libuše před těmi 20 lety mohla pustit k vodě úplně stejně, jako to udělala Markéta. Ale neudělala to. Vezmu jí tyhle šaty, rozhodla Inka. Dlouhé bílé šaty si matka loni koupila na dovolené v Indii a Inku úplně hloupě napadlo, že jsou stejně ledové, jako byla ona. Přesto nemohla na mámu myslet jinak než v dobrém. Když o 3 dny později stála u rakve, slyšela lidi, jak si šeptají, že ji pohřbívají jako nevěstu, že je to od Majera nepatřičné. Tátovi to ale bylo jedno. Stejně jako Bertě, která po celou dobu obřadu usedavě plakala a pořád se Jindřicha a Inky ptala, co s ní teď bude, když sestra zemřela. Dají ji do ústavu? Mezi cizí lidi? Někam, kde nebude mít svá milovaná zvířata? Vystěhují ji z chalupy na trojáku?
3: Jindřichu,
0: šmajchlovala se ke švagrovi, kterého jinak neměla příliš v lásce.
3: Že se o mě místo Libunky postaráš. Paní Smičková se už o mne starat nemůže. Je stará.
0: Podíval se na Bertu a vyděsil se. On přece nikdy nebude pečovat o mentálně retardovanou ženu, se kterou je všude jen ostuda. Jenže pak mu došlo, že když se mu Libuše postarala o dceru, je jeho povinností zaopatřit její sestru.
2: A jak se nakonec rozhodl?
1: Udělali jsme v domě zadní vchod a přenechali Bertě dvě místnosti v suterénu. Chalupu se otec chystal prodat.

0: Vladimíra Včelná, Sára Erlebachová a Savina Muchová účinkovali v rozhlasovém zpracování povídky Lenky Chalupové Holka z krabice. Pro rozhlas text vybrala a upravila Eva Lenartová, režii měl Petr Gábor. Technicky se na pořadu podílel mistr zvuku Marek Hoblík.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Jednomu anglickému, britskému herci, hvězdě ovšem také hudebního nebe let 60. se teď budeme věnovat a také rozhlasovému vzpomínání i na rozhlasového kolegu Jaroslava Viklenta.
4: Vítám všechny posluchače, kteří si společně se mnou, Jaroslav Vikrend jméno mé, chtějí v nejbližších necelých 30 minutách, opět po týdnu, hudebně zavzpomínat na světová muzikantská léta poměrně nedávno minulá. Máte-li vážení a milý zájem, dnes se nám všem postará o drobný melodický návrat do začátku 60. roků konce 20. století anglický zpěvák a později herec Michael Cox. Jenž sice upřímně řečeno, své někdejší hvězdné showbiznisové ambice nějak vrchovatě nenaplnil, ale jemuž bylo za kanálem La Manche svého času přeci jen dvakrát dopřáno vstoupit do tamějšího žebříčku.

Michael James Cox se narodil 19. března 1940 v Liverpoolu a za nastartování své budoucí pěvecké kariéry může tento pán, přátelé, v podstatě děkovat svým čtyřem mladším sestrám, neboť právě tito jeho tehdejší ženští sourozenci jménem Diana, Susan, Jenny a Barbara zaslali produkci někdejšího oblíbeného britského televizního pořadu Oh Boy, bez vědomí samotného pozdějšího aktéra, dopis s velkou prosbou o poskytnutí příslušné interpretační šance jejich bratrovi. Dnes už přímo legendárního producenta oné show, Jacka Gooda, pak mladíkův, abych tak řekl, konkurzní výkon zaujal natolik, že mého stávajícího hudebně vzpomínkového hosta do svého programu 25. dubna 1959 opravdu premiérově zařadil. Přičemž v rámci uvedené skutečnosti historické showbiznisové anály posléze zaznamenaly, že prvním dílkem, jež svého času Michael Cox z obrazovky divákům nabídl, byl následující song Nikdy nebuď nikým jiným než sám sebou, který si hlavní objekt mého momentálního mírně připomínacího oldie zájmu, viz následující dokumentační melodická ukázka, elévsky vybral z repertoáru amerického zpěváka a kytaristy Rickyho Nelsona.

Někdejší okouzlení Jacka Gooda Michaelem Coxem bylo, dámy a pánové, natolik silné, že uvedený velikán s mým dnešním hudebně vzpomínkovým hostem okamžitě podepsal příslušnou producentskou smlouvu, zařadil ho do svého nového televizního pořadu Boy Meets Girl, který od září roku 1959 nahradil na britských obrazovkách jeho dosavadní show Oh Boy, a v neposlední řadě se také své nové kumštýrské ovečce na etiketě Decca postaral i o její první malé gramofonové desky jako takové.

Přestože se Michael Cox díky svému někdejšímu produkčnímu chlebodárci Jacku Goodovi objevoval v televizním pořadu Boy Meets Girl od prvního okamžiku na přelomu roku 1959 a 1960 velice často, jeho tehdejším singlům na značce Decca se, přátelé, obchodně nevedlo a žádný z nich se toho času za kanálem La Manche mezi tamnější hity nedostal.

Šlágrové kariéře Michaela Coxe došlo, vážení a milí melodičtí staromilci, k podstatné změně až v okamžiku, kdy ho jeho dosavadní obchodní šéf, dnes už mnou několikrát vzpomínaný Jack Good, produkčně předal do rukou další někdejší britské showbiznisové legendy, totiž pod vydavatelská křídla Joea Meeka a jeho tehdejšího nově založeného gramoštítku Triumph Records. Na němž se pak vzpomínaný ambiciózní mladík v polovině letopočtu 1960 prvně v životě objevil v albionském hitovém žebříčku, a to při celkovém 13-týdenním pobytu v něm na nejvyšším singlově popovém stupínku 7.

Právě dozněla Coxově verzi songu Johna D. Loudermilka Angela Jones. Příslušní odborníci tvrdí, že kdyby v době největší slávy tohoto dílka zvládla tehdejší míková gramoznačka Triumph obchodně uspokojit všechny objednávky, mohl se onen uvedený kousek případně dočkat i britského šlágrového vítězství na někdejší druhý a zároveň bohužel i poslední žebříčkový zápis mého dnešního oldies hosta v podobě anglické singlové 1/40 z konce října 1960 mají přátelé stejní pánové názor naprosto jiný, že se totiž jednalo o docela nestydatý plagiát, který se snažil z dané situace, lidově řečeno, prach prostě vyrazit, co si jen dalo.

Po roku 1960 se Michael Cox ve své domovině už žebříčkově nechytl a přestože byl po svých předchozích skandinávských zájezdech docela populární třeba ve Švédsku nebo v Dánsku, v daném směru mu nijak nepomohl ani producentský odklon od Joea Meeka, provázený střídáním různých gramoznaček etiketou Pine nebo Parlophone počínaje a štítkem His Master Voice, viz následující dílko, třeba konče.

nahrávací studia a vydal se na hereckou dráhu. Toto jeho nové kumštýřské zaměření, abych tak řekl, mu pak, dámy a pánové, vyneslo nejenom nějaké role v různých televizních inscenacích, jakož reklamách, ale také objevení se na stříbrném plátně. Třeba Léta páně 1966 ve špionážní komedii režiséra Johna Gillinga, kde létají kulky. Nicméně už v průběhu dalšího desetiletí se tento kumštýř k muzice vrátil a jako komplexní bavič se začal živit prací na různých velkých zaoceánských výletních lodích.

Na jedné z mnou před chvílí vzpomenutých velkých zaoceánských výletních lodí se můj dnešní mírně připomínací melodický host setkal, přátelé, se svou budoucí na Novém Zélandě narozenou manželkou a po určitém kumštýřském extempore v USA dnes v tomto státě v jihozápadní části Tichého oceánu žije, takže si samým závěrem dnešních hudebních vzpomínek na onoho liverpoolského rodáka dopřejme ještě jeden z jeho někdejších nežebříčkových hříchů mládí a pak už jako vždy pro tuto chvíli Jaroslav Vikrent jméno mé, díky za přízeň, pozornost i tolerantnost a v případě oldies zájmu na stejných rozhlasových vlnách i zhruba o stejném čase naslyšenou za týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průměrná mzda v regionu vzrostla o bezmála 6,5%. Přemnožené nutrieloví odborníci v Olomouci. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% Čechů. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun, informoval Český statistický úřad. Oproti celostátnímu průměru je mzda v regionu nižší o zhruba 6100 korun a ve srovnání s ostatními kraji je čtvrtá nejnižší. Meziročně o desetinu více případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost může mít fatální následky, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřhold.
2: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
0: V Olomouci pokračuje odlov přemnožených nutrií ve vodních ramenech Moravy a přítocích řeky. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: S přemnoženými nutriemi pomáhají především myslivci. Na Olomoucku loni odlovili 544 zvířat. Město letos dá na odchyt nutrií 100 000 korun. Tento nepůvodní invazivní druh se rychle množí a lidé nutrie často zbytečně přikrmují.
0: Podzimní dovolenou letos Češi plánují strávit hlavně v Česku, ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, to je o 20% bodů více než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Viceředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam. Prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili doma v 7. kole první ligy 3-0 nad Bohemians 1905. Za 3 body je nasměroval Péter Barát, prosadil se také Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefou v modrobílém dresu střídající letní posila Marco Soldo. Sigma vyhrála 4. z posledních 5 kol a v neúplné tabulce se posunula na 2. místo o 4 body za vedoucím obhájcem titulu Slavií.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 18 až 21, v Jeseníkách okolo 13 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Litovelské slavnosti uzavřely pro dopravu až do půlnoci část náměstí Přemysla Otakara. Objížďka vede Masarykovou, Havlíčkovou, Revoluční a Komenského ulici. Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech mezi 312. a 320. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali tak takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ona je to vlastně obé. Je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tady takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů. Takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř tedy? Jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Koně takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti, z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem Nejsvětější Trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já taky děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knžáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Florianka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem Nejsvětější Trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No, měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goránka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky. A jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce, jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čilá, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
2: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
3: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
2: Asi vchod do nejbližšího baráku.
3: Ano.
2: A teď to hodně prší.
3: No.
2: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumaci, a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to možná říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc ráda nemám, aby chtěla se naučit další jazyk, takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic. a zvykla si bez problému. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenadalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Nebo?
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Děláme přestav, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: No. Nejveselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
1: No, ještě zelený.
0: Máš pravdu, promiň. Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka.
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta

0: začali kvest. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: Opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článků na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: Doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, to pokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Hříčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proleženin u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
0: Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
3: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana.

Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Knowing Me, Knowing You.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém. Což dá se říct, byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Po střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví také pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil Tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Jene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě, mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvést úplně pryč nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

sauvage.

0: Hobby magazín.
1: Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce. A říkám,
3: to vidíte, zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten odchov to hejno je takový klidnější, když tam je někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný, a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří, a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no.
3: Ano. Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou je spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyložené, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Pražský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů.

0: pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
1: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
0: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
2: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
0: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
3: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě výjimečně přehánky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě do 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na dálnici D2, na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
3: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida, tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
5: A ty?
4: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku, říká mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
4: A jak to můžeš dokázat?
3: Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
4: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
3: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
4: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
3: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
4: Kéž by jít lama pekelná.
3: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
4: Tak říšná Káča se taky upsala.
3: No?
4: Bodeď by Radach sám napích na nejspičatější tento.
3: Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
4: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
3: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
4: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
5: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dle z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
6: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
7: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
6: To proč?
7: No, Žací strojek je nový,
6: ale
7: že jo,
6: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
7: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
6: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pusmě k tomu.
7: Ne,
6: to... Pusmě k tomu, her... Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
8: Tati, není tam benzín.
6: No tak ho tam nalej.
8: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
6: Proč?
8: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
6: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
7: Se divíš.
6: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
7: no,
6: to samý. No
7: nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
6: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
8: Tati, nádrž je plná.
6: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
7: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
6: Chytil!
7: Běží!
6: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
8: Tati, jeď rovně.
6: A neráč.
8: Uber plyn.
6: Proč?
8: No přehřeješ to.
6: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
8: Ale tati, tak to není.
6: Ale to je známý fyzikální úkaz.
8: Ne, tati, ne.
6: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekříku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodí jenom potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
7: Pando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
8: Už je brůžík.
7: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
8: Nemůžu,
7: no.
8: Zatočil do brambor.
6: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
8: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
6: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
7: Kde je tatínek?
9: Já ne? Je, na střeše.
7: Já ho nevidím.
9: Ale u sousedů na střeše.
7: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
6: Jsem Tiefersdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Esse geish vajo keši operse me kamata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
7: Ne! Ne, to ti zakazuju.
8: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
6: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Cybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně 26 500 dolarů. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze 232 dolary a 18 centů. V této situaci šravný soude obžalovaný bez zlém úmyslu rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče vrže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak seděli bás u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknu. Ona by zprostě a za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bál, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já zjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, anebo zhruba mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jarda Vojta tam takhle vešel, ještě ruce spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří jsem po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženská, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pal, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se potento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
8: Poslyšte, mladý muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
9: Přijde na to o za to.
10: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
8: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
9: Jsem vám k službám. Hned jak ji dostanete.
10: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
9: Ono tu jde o Kristýnku.
8: Renádička pro Kristýnečku.
9: Zaspívá mi.
8: Na dluh.
9: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
8: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Otče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: No víte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpuste. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tidlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Hrejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No, právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tidlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
6: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
6: no, mi pokoj. Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, Ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
7: Tato!
6: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
7: Obě.
6: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
8: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
6: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho, já Karla Havlíčka Bodovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to byl genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku i Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dál, no to byla nádhera. No taky Raš byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda. V tom 48. roce revolučním tam dělal takového měšťanostu a já s ním měl šatnu. To on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel. A on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky. A my jsme mysleli, že šňup je kokaina. Pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr. A my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi. Já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Jak to je, toho chorobáka, malý ten majeteček, toho hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostala takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jaký je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bál, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Richmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeníčko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. To, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představy neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inspicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil

1953. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země. Jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro

0: Vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout, kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před 3 rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. A udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: To jako pomáhá.
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo. To je jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi a ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by byl zase jiné příběh, no tak má taky syna s ňou a to jsou osobní tahanice od toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
0: Mm-hmm. Nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někde také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
1: Ne. To mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavý téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já se upřímně, jak mi to nenosí v dnešní době.
0: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
1: No, a jinak pozdravujte všechny linkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme krásnou... v vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i od ní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní. Takže
0: vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ní mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měla práci.
1: Já jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem byla pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako a to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictví a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě on se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako ty výhody, že člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle, jo. A to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem se musela zrychlit, jo? Ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to bylo prodejna u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky odtamtud odešla. No, takže já už jsem pak vystřízla hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí. A prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Tam jsem pak šla. Dělala jsem... taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenka, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: No, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: No, dokonce, když jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všechny ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti. A já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě, a já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka, a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý, a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci ve fusaku zabublany, a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila z hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala, a to byl takový velký přelom. Pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly takové změny životní, a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života, dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou, maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu, a chvíli to trvalo, než jsem si řekla, ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli, a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhal mi vždycky a postavil se na k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo, a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to, a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů, a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami, protože vy jste si to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá, a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: no, po kom jste, Aničko? Říkáte, že jste taková
1: ctižádostivá? Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ju velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ju odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela. To doslova, proč mi toto říká, protože už mi tekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda. Byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až jsem ji ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Ničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme a spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kde jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parbuříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zhavířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě, byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No a tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 1991, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodl definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě, manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to. No a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem se to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je, to je nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se jim jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostředním lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily, jako tím nářečím, a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem řekla, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: jazyková bariéra, to je opravdu velký problém.
1: Jako bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tam to ty starší prostě švitořili pořád jako po polsky jako. A do dneška já prostě tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala a prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážska, tam je zase jiná řeči, takže vlastně jako Nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále víc jako mladších těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem i od našich jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavila vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako.
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
1: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefony

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy. A ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva. Začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky, ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku, nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, kteří se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. A vlastně my jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám
0: chtěla říct. Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družstvu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na ty vesnici, ale... Prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, aby to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte
1: velice,
0: raději
1: velice ráda jsem
0: svou
1: byla
0: jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám. A mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím, linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina Noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok? A jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne. A je to paní Vlastina z Krnova. Je to tak?
2: Dobrý večer.
1: Už jsme ve vysílání, povídejte.
2: Dobrý večer, paní Runko. Tady Vlastina z Krnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
1: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
2: A pak Roberta z Olomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla se vole říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku. A byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky, tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou, že to budu jednou v životě potřebovat a v momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale já jsem šla na brigádu na rok do Kobyle nad Bidnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu, protože řekl mě tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství, začínali. Že? Takže oni byli na nábor v 40. takže začínali. No a tak jsem teda se vyučila tu kuchařku. Chvíli jsem ji dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do kravinu a že dostanou domeček rodinu. Jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku si budeme povídat?
2: Tak se šla moje manžel, jsme šli do těch Velký Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Já jsem malýho Honzika půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou svůj, ale do práce jsem chodila postivě, protože jsem dělala v té kuchyni, v Olomouci. Jo.
1: Ano, Vlastínko, tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
2: Já na ústraku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohl mě hodně, já jsem dobrý kamarádky, když jsme začínali, já už 62 roku jsou věrna Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na tři dní. Na srazy to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlastínko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy je také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment se asi zasnulády, jo?
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to poslechneme.
1: Tak, a už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a se relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začínala zima. No ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zaprvé ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: Uh-huh. No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Nevrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič povolání.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo jak to bylo?
1: No tak to musel jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo? Takže to tam se sloužily 24-hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo, a sice spojařinu, a dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce a dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu.
0: Mm-hmm. No.
1: A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hynku, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládlo stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jinde nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někde od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi se poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil. Za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty, býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si připisil ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával taťka. Tak jsem šel spávat k motřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v lidečku, jak se řekne. Tak jsme spávali na... Motra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobní, nás bylo mamka do 35 roku. Onemocněnám po dvoře 100 korun brala od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého. Cukrové jsme dostavili za měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někom dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. My půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až její rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku výpad, nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal byt na té dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní stavět. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, abych si mohli zařídit tak západ na rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině. Aha. Tak toho ani syna satáca těšila se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem měl dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to děcko bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na posokné, a teď tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno. Tak jsem vydělával penížky, jsme šetřili, všechno koupili jsem si a auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, aha, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Skoro to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Tak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 20-16 rodinného studie, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme jim šetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme si šetřili do jednoho baráku mladí lidi, to jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Si ženatí s dětkem jedný nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovita. Já jsem žil v manželku 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky. Protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jsme jeli na neurologii. Uh-huh. Paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Dobře. Franto, s dovolením vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit, ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy? A bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snažší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Ledušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co dělal. No, zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína. Tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si Jindera, no a jsme se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když jsme se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledení z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že to by svobodný. Tak jsem se musela navštěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém. Tak jsme čekali, že manžel byl v družstevní být zažádané, teda o družstevní být. Tak jsme čekali, chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou, já za ním na internát tenkrát. Se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už já vem tedy, už se tři roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už tři roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich Svazích, tak konečně se dočkali po třech letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky zčádali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obyvacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže ohromná rodina, která dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým vedlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě je bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku, až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a je 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, si říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. Víte. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde mi mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky, samozřejmě nabízali v jedné domácnosti, na měli pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla mlčí košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu. A když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horáková, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla hrobníkovi z lopaty.
0: Paní Leduško,
1: a já jsem
0: tak
1: si dělala ještě legraci, víte, že se aspoň konečně vyspala.
0: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, to, že berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala. Přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuji a přeji všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manželství skončilo. A když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro svoje děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsem se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili, a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, Františkovi, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s první manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že se vychovám děti, budu se jim věnovat. Tak jsem
0: to
1: šťastná.
0: Jste, Emo, v kolika tě letech poznala toho svého druhého partnera?
1: Mě bylo už skoro 40.
0: Mm-hmm.
1: Já už jsem v důchodě, já už jsem stará
0: baba. Mladá, to jste byla
1: ale
0: pořád
1: chodím pořád do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
0: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
1: Ano, já jsem Hospodská od 18 let.
0: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do důchodu.
1: Já jsem si splnila svůj životní sen.
0: Otevřela jste si vlastní hospodku?
1: Ne, pracuji už 26 roku v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodil mi stáli klienti, vrací se mi turisti a to vždy řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde do Javorníku, na náš krásný zámek, na Stančírnu, na Radši údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dnes jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to. Ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem i prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl dovezli, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pravnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se ze mě byl úplně spokojená, šťastná.
0: To je krásné.
1: Máme krásnou rodinku.
0: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
1: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda. Do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to, a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině. Jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
0: Tak přijďte, přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávění bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravíme do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoc diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš, co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný, co? Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jedinej hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donnewetter, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky, no.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, ale poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí.
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, se s tou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo,
4: jasně, kyselo. Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My jo. Už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gottwald, ne.
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
4: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Drahý můj.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu se hrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli, opravdu si myslím spousta z nás, nebo většina, dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo. Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já jsem ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je
4: jaký... O jaký Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle, aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda
3: třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale ne? Klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to domů napíšu. Hele,
3: ty to napiš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní. Takové to zájezdové a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo odpovídejte mu, vidíte, že to je počů.
3: Jaké mám na mysli.
5: Normální počů. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi řekl...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech. Ty seš převlečený Slovák. To je Hogo Fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore! Stývá! Stačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko. Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec. Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání.
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C.
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Aničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké takové větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říká pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého, to bylo zarazit.
3: Ne, krátce a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste přitom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když takhle koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já jo, takhle ty...
5: Já nevím.
6: Ty netušíš.
5: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.